0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někdat správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na party, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn. Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz. Ty jo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
2: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
1: Ne, co to je?
2: Hele, žádný terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
1: Fakt jo? A co to stojí?
2: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
1: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
3: Hej, už máš řidičák?
4: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
3: Fakt?
4: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
5: All the hits I wanna hear.

Tak je to paráda, že jo, je to můj první zápas proti takovýmu klubu, to je, jsem si myslím každýho a nádhera je, že jsme dokázali dubovat aspoň ten bod a hrál jsem jí super a říkám, spojil jsem jí se na všechno každému takový

0: Ty jo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
1: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
0: Ne, co to je?
1: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
0: Fakt jo? A co to stojí?
1: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
2: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová era.

0: Tyjo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
1: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
0: Ne, co to je?
1: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
0: Fakt jo? A co to stojí?
1: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
2: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
3: Hej, už máš řidičák?
4: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
3: Fakt?
4: Mrkni na www.autoskola.cz a jedeš fest.

0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
1: Ty jo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
2: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
1: Ne, co to je?
2: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
1: Fakt jo? A co to stojí?
2: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
0: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
3: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
4: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.

0: Prodigy. Neo Asian.
1: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
3: 3, 2, 1.
4: Welcome to the show.
5: Jo, dáváme ti na ně lístky.
6: Fajn. Vždycky hot?
5: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
7: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
8: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
7: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
9: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
10: Tak dobře poslouchejte.
9: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
11: House Running.
10: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
9: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
10: Budete viset 101 metrů nad zemí.
9: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
12: Maminko!
10: Prostě pořádnej adrenalin.
9: Tenhle zážitek najdete pouze na
13: firmanazajitky.cz.

0: Vidíš to?
1: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
0: No a víš, co vidím já?
1: Co?
0: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
1: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si vybere úplně každý.
1: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.

0: CZL Výprodej v online shop CZ.
1: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop CZ.
0: www.onlineshop.cz.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz.
3: Tahitské léto v Aquapolis Praha už je tady!
4: Zábava vlny tobogány.
5: Co vás čeká?
4: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
5: Plno tobogánů a skluzovek.
4: Tak všichni rychle do plavek.
5: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
4: Relax, drinky, animace.
5: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
4: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
3: Aquapolis Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapolis.cz.
6: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
7: Tak dobře poslouchejte.
6: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
8: House Running.
7: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
6: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
7: Budete viset 101 metrů nad zemí.
6: A pak? Pak si to pěkně se běhnete dolů.
9: Maminko!
7: Prostě pořádnej adrenalin.
6: Tenhle zážitek najdete pouze na
10: Firma na zážitky
7: CZ.
11: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek CZ. Věci, na které můžeme být hrdí.
12: Attention!
13: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
12: Yes,
13: protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
12: La Tropical!
13: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.

0: spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
4: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: V auto Jeremiášova před galerií Butovice. Více na autojeremiasova.cz.
10: Tyjo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
11: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
10: Ne, co to je?
11: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
10: Fakt jo? A co to stojí?
11: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
12: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
13: Ano, prosím.
14: Už mám zase rozbitý mobil. Nemůžu volat, nemůžu platit, nemůžu prostě nic. Potřebuju to opravit, co nejrychleji. Umíte to?
13: Ano, všechny opravy děláme na počkání i bez objednání. A hlavně s doživotní zárukou. Mobilní servis najdete v Opletalově a Dukelských Hrdinů nebo online na mobilniservis.cz.
14: No tak já jedu k vám.
13: Mobilní servis CZ. Opravy hned.
15: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
16: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
15: Odplouvám kránu na katamaránu.
16: www.pragueboats.cz.
15: Už ví.
16: Tak vzhůru na palubu.
17: Fajnradio.cz. Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajnradio.cz. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
18: Instagram,
17: YouTube,
18: TikTok,
17: co je zrovna teď in.
18: Fajn. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
17: Jsme fajn. Fajn Radio. CZ.
19: I'm Lily Bean. It's Sabrina Carpenter.
20: Music. Fajn.

0: Sme online. Online. Sme na DAB+. Sme v aplikácii Rádia CZ. Hot News.
1: Společnost Microsoft plánuje rozsáhlý škrty napříč firmou. Nejvíc se mají dotknout Xboxu, kde se očekává propuštění i omezení rozpočtů. Podle médií chce technologický gigant snížit náklady a zefektivnit fungování firmy. Na jedné z pláží na Sardinii platí nový pravidlo. Vlastní slunečníky se zde nesmějí rozkládat lidi ve věku od 10 do 65 let. Výjimku mají pouze děti a taky seniori. Machine Gun Kelly prozradil, že jeho výrazný blackout tetování přineslo nečekaný zdravotní komplikace. Proces, který měl podle doporučení trvat až 2 roky, absolvoval během 2 měsíců.
2: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 000 a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.

Čeky zborci, krásné, dobré, páteční ráno, je tady pátek, den, kdy už se zdá být všechno v klidku a ono celkem je. Klidný páteční ráno všem, dneska tady nebude Wendy, ona, no, víte, ona se rozhodla, že udělá takový jako pokus, jaký to je zůstat doma a mít 3 dny volna místo 2. Je to fakt zajímavý pokus, jsem zvědavý, s čím přijde. Bude to převratný objev, co naštěstí zjišťovat my nemusíme, ale můžeme se o tom přesvědčovat, je kvalita playlistu. Dámy a pánové, totální ranní petelice hned takhle z rána. Startuje Morning Boost, dobré páteční ráno ještě jednou a asi to nebudu dál protahovat. Tady je Michael Jackson.

0: Krásný páteční ráno všem, tohle to byla Taylor Swift, její Elizabeth Taylor, 11 minut po 6 hodině, no a já tu mám něco velmi, velmi důležitýho.
1: Zrče 2026, chcete být s námi?
0: Pokud jo, pokud byste chtěli zažít Zrče 2026, je největší, nejepičtější, úplně přehypený festival u moře v Chorvatsku, kde jsou český interpreti, například jako třeba Benny, Stein, taky Kellyn, Separ, Rytmus, tak dneska poslední příležitost získat tady u nás v éteru dva lístky právě na Zrče festival. Bude to během dnešního rána, během rána si o tyhle dva lístky zasoutěžíme, takže určitě poslouchejte, ať o to nepřijdete. Protože jak říkám ještě jednou, dneska je to naposledy, poslední, bude pátek, jo, zítra už to tady nebude. Tak držím palce, buďte ready a my si teď pojďme pustit něco velice, velice tematického. Vzhledem k tomu, že se tady bavíme o Zrče festivalu, nesmí chybět Kellyn. A protože zítra ve Vršovicích opět nezaparku, Eva Farná, ať je klid. A to je důležitý, jakhle po ránu.
1: Zrče festival 11. až 17. července.

0: Avicii, jeho Levels, song, který posouvá rádio zase na trošku jinačí level, na ten lepší level, a posouvá ho 18 minut po 6 hodině. Dobré ráno všem, my se pojďme podívat na songy, který se objeví v playlistu za malý okamžik. Bude tu někdo, koho možná někteří můžete znát z hudebního pořadu, který běží tady u nás na Fajnu, pořadu, který se nazývá Next Generation, pořadu, kde dáváme prostor právě začínajícím interpretům a dáváme ho i právě třeba tady zpěvačce Rue Gale, která má novinku Wishful Thinker. To za malý okamžik, kromě toho taky třeba One Republic, jejich Need Your Love. A pak se podíváme takhle při pátku na nějaký random fakta. Na nějaký velice, velice random fakta. Tak u toho buďte. Hezký ráno.
1: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
2: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
1: Více na světrovnátek.cz.
3: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tula Mordiu, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
4: Víš, kolik teď ve Smarty?

0: přijď do prodejny nebo klikni na smarty.cz. Stačí říct, stačí pípnout, prostě Smarty.
1: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
2: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
1: A proč?
2: Mrknout se na auto.
1: A proč?
3: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
4: Party, svatba, ples. S Clip-in vlasy od Gold Hair můžeš mít dlouhé vlasy, kdekoliv budeš chtít. Vlasy si sama prodloužíš za pár minut i bez kadeřníka. A ceny? Na goldhair.cz vždy férové. Goldhair.cz. Buď krásná pro každou příležitost. Goldhair.cz.
5: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrosu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na ebl.cz2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
9: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
10: Každý den vstupuji za mříže. Ne proto, že musím, ale protože chci chránit společnost. Práce ve věznici není pro každého. Ale pokud máte odvahu, respekt a smysl pro spravedlnost, je to práce právě pro vás. Vězeňská služba. Přidej se k těm, co dělají víc než jen práci.
11: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
12: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
13: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
14: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.

0: něco, co vám vaše manželka bude říkat celý prázdniny, protože budete v hospodě koukat na fotbal. Need your love. Song, který nám dali One Republic v 6:30 ráno. Dámy a pánové, teď na fajnu 3 random fakta.
1: 3 random fakta. 3 random fakta.
0: Nejlepší manželé jsou podle studie ti, kteří provozují gambu. Nevím moc, co na to říct. Takhle, ono už jako vstoupit do toho svazku manželského je celkem hazard. Hazard se zdravím, něco na tom bude. Držitelem rekordu za nejdelší přirození je Mexičan Roberto Esquiel Cabrera. Pokud vás zajímá kolik, tak je to 48 cm. Kdo jiný by to měl být než člověk se jménem Roberto? On byl k tomu prostě předurčený. Na druhou stranu tady za hazarduje manželka. A v Kanadě udělali nejdelší šavarmu v historii. Měřila přes 375 metrů a přeměřitý byl samotný Roberto. Morning

0: Trošku toho country takhle po ránu na fajnu, 4 minuty před 6:45, Shabu z jeho Bar Song. Dámy a pánové, velká věc. A to jako doslova. Možná bych spíš měl říct, dámy a pánové, velká katedrála. Po 144 letech byla dokončena Sagrada Familia. To je taková ta velká katedrála v Barceloně. Takže až letos pojedeme do Barci, už nám na fotce nebudou překážet jeřáby. To je dobrý, to se jako celkem vyplatí za ty prachy. Smekáme samozřejmě před všemi dělníky, staviteli, co se na tomhle díle, velkolepým díle podíleli. Možná jenom teďkon, jakoby, když se vžiju do toho jako nějakého stavbaře, tak jako si říkám, že mu to možná bude trošku líto, že už je to jako dokončený. To je jako když postavíte Lego a najednou nevíte, co dělat, nebo dohrajete hru a nevíte, co dělat. Jenom stačí prostě vzpomínat na všechny ty vzpomínky, které během těch 144 letech jste zažili. Jasně. Tak my jim posíláme song všem tady těm stavbařům. Posíláme tohle. David Guetta, Kid Cudi, jejich Memories. Protože těch dobrých vzpomínek během stavby muselo být fakt hodně. A vzhledem k tomu, že to stavili ve velmi velké výšce, tak trošku toho převýšení subfocus jejich Elevate. Za malou kamřík na fajnu. A pak si dáme klasický ranní battle. A možná si říkáte, jak mám jako udělat ranní battle, když tady není Wendy. Nebojte, Wendy na nás myslí a poslala nám její tip na song. Tak si na to rozhodně počkejte. Sorry, počkejte si na to, tyhle songy zemlou okamžik.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Haló, to je mobilní servis?
3: Ano, prosím.
2: Už mám zase rozbitý mobil. Nemůžu volat, nemůžu platit, nemůžu prostě nic. Potřebuju to opravit, co nejrychleji. Umíte to?
3: Ano, všechny opravy děláme na počkání i bez objednání. A hlavně s doživotní zárukou. Mobilní servis najdete v Opletalově a Dukelských Hrdinů nebo online na mobilniservis.cz.
2: No tak já jedu k vám.
3: Mobilniservis.cz. Opravy hned.
4: Vidíš to?
5: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
4: No a víš, co vidím já?
5: Co?
4: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
5: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
4: U nás si vybere úplně každý.
5: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
4: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
5: Nejlepší dárek je zážitek.
6: Firma na zážitky.
5: CZ.
7: Atención, señoras y señores!
8: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
7: Un, dos, tres!
8: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
7: La Tropical!
8: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
7: Awarashar!
9: Odplouvám kránu na katamaránu.
10: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
9: Odplouvám kránu na katamaránu.
10: www.pragueboats.cz.
9: Už ví.
10: Tak vzhůru na palubu.
11: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým

0: máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
2: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
3: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
7: Senkor.
8: My name is Somer.
9: What up, it's Kehlani.
10: Hey, it's Taylor Swift.
11: Back to the hits.
12: Right, babe.
13: Fine.

0: song, který nemusí hrát jenom třeba v pátek nebo v sobotu ve 3 ráno na nějaký kalbě. Může hrát i takhle po ránu na Fajnu. David Guetta, Kid Cudi, jejich Memories na Fajnu. Dámy a pánové, v tuhle chvíli nás čeká hudební battle. Battle, ve kterém se vždycky ustká song, který vyberu já, a song, který vybere Wendy. Vzhledem k tomu, že tady Wendy není, tak nám tady nechala vzkaz, co máme jako za ní pustit. A potřebuji někoho z vás, abyste zavolali do studia a vybrali jeden song, který nakonec zvítězí. 724-634-634. Pojďte zavolat a vybrat song, který nakonec pošleme dál a který někomu z nás, buď mě nebo Wendy, zajistí to, že se pak tomu druhému budeme moc po zbytek celého dne smát. Takže ještě jednou, 724-634-634, pojďte někdo zavolat a vybrat song. Musím říct, že dneska je to docela jakoby náročný, docela těžký, dneska to bude těžký rozhodování, ale bude to stát rozhodně za to, takže do třetice, 724-634-634. Zavolá někdo nebo ne? Děláme to schválně napínavý, nebo jenom prostě nechceme zvedat telefony? Toť otázka. Zatím to vypadá na tu druhou odpověď. Ale, tak pokud někdo nezavolá, tak tam prostě pustím to, co jsem vybral já. A bude to kondumační. Tak jo, 10 sekund. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. A, někdo je na drátě? Nakonec to nebude kondumační. Dobré ráno, kdo je tam?
1: Dobré ráno, Tomáš, jako včera.
0: Čau Tome, hele, Tome, mám pro tebe...
1: Nemůžu vás to nechat.
0: Jseš borec, mega cením, hele, mám pro tebe další takovou speciální ranní otázku, jo, jako včera. Mm-hmm. Kdyby ses musel vdát nebo oženit, no spíš oženit za jednu značku z dopravního značení, která by to byla?
1: Ježiši, to je otázka po ránu.
0: No.
1: Tak třeba, nevím, zákaz vjezdu. Napad mě jako první.
0: Nebo třeba taková 20, ne? Omezená rychlost nějaká.
1: To by taky šlo, no možná i 30 by šla.
0: Bezpečnost především, samozřejmě, že jo? Dobře, ale tak jo, pojďme na to, pojďme vybírat ty songy. Jako první možnost tady je tohle. Říká ti něco tenhle ten song?
1: Jo, znám určitě.
0: Justin Bieber, Nicki Minaj, jejich Beauty and Beat. Song, který teď díky Coachelle, kde Justin zpíval, vystupoval. Díky tomu tenhle song vybouchl a teď ho máme tady v rádiu. A jeden z nás, buď já nebo Wendy, ho vybral. Pojďme se podívat ještě na druhou možnost. Rudiment, like Waiting All Night. Tome, je to na tobě.
1: No za mě rozhodně dvojka.
0: Rozhodně dvojka.
1: Dvojka, pamatuju si tak kolem, když jsem bylo třeba 20, tak jsme tady to hrozně poslouchali.
0: Dobrá, hele, tak jo. Takže zavzpomínáme, chceš to někomu poslat, chceš to někomu věnovat?
1: Asi všem jako včera, co jedou do práce, mám teďka taky cestu do práce, takže já tím to utíká a okay. Hezký víkend,
0: půjďte
1: si to.
0: Super, Tome, úplně naprosto, úplně profesionální telefonát do rádia, musím říct. Tak se měj krásně, užívej, ať tě v práci uteče. A zas někdy, zas
1: jo, zpomeň. Jo, jo, taky se mějte, čau.
0: Čau. Tohle byl Tom, který nám vybral song. Musím říct, že tenhle song jsem nevybral já, ale Wendy to říkat rozhodně nebudeme. Hezký ráno, jdeme na to. Morning Boost. Fine.

0: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autojerov.
1: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
0: Těšíme se na vás.
2: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
3: XXL výprodej v onlineshop.cz.
4: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v onlineshop.cz.
3: www.onlineshop.cz.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Eta Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec Eta Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
3: To je krásná kuchyň.
4: A jak je praktická.
5: To bych chtěla domů.
6: JN Interiér. Český výrobce kuchyní a vestavěných skříní na míru.
7: www.jnointeriér.cz.
8: Využijte váš prostor.
9: Trénuj jako šampion. Evropský unikát Octagon Gym by Max Fitness se právě otevřel na pražském Smíchově. Čekáme na tebe.
10: Jsme online.
11: Jsme na DAB+.
10: Jsme v aplikaci Rádia CZ. Hot News.
12: Nová studie rozšířila debatu o českém školství. Podle odborníků opakování ročníku většině žákům neprospívá. Ani zlepšit výsledky a dokonce může i negativně ovlivnit jejich motivaci. Místo propadání doporučí větší podporu. Ve čtvrtek 18. června všechny prodejny Penny po celé republice zavřou už v 17.30 místo obvyklých 8 večer. Důvod je celkem pochopitelný. Zaměstnanci dostanou šanci v klidu fandit české reprezentaci při zápase s Jihoafrickou republikou. Koncert Kanyeho Westa v Chuchli určitě nebude. Vedení závodiště ukončilo spolupráci s pořadatelem a proti akci se postavili taky někteří pražští politici.
10: Fajn. Instagram,
13: YouTube,
10: TikTok,
13: co je zrovna teď in.
10: Fajn. Radio. To nejzajímavější ze sociálních sítí.

0: Čeky zborci, krásné páteční ráno. Jdem si dělat páteční ranní pohodu tak jen, jak to jako při pátku umíme. Pokračuje Morning Bush na fajnu. Mrknem za malý okamžik na ty nejzávažnější důvody, kvůli kterým odejít dřív z práce. Míša to tak malinko nakousla a jak jsem říkal, jdem dělat pohodu, takže to znamená, že se nebudeme rozčilovat nad zbytečnostma a znamená to, že si pustíme nějaký ty songy. Hezký ráno, vamos. Morning Boost. Proč to nehraje? Tak hraj, ne?
1: Hrajte!
0: Proč to nehraje? Za to můžu vykašlat. Proč to nefunguje? To je s... No už by to mohlo jít. Tak jo. Dobrý, pohoda je to.

Joe, jeho End of Beginning. Na fajnu, ve 7:15. Dámy a pánové, důležitá otázka. Kdo by nechtěl odejít z práce dřív kvůli fotbalu? To i člověk, co tvrdí, že offside je zakázaný uvolnění a že červená karta znamená to, že si hráč může jít na chvilku odpočinout, což svým způsobem je pravda, tak by byl rád, pokud by kvůli fotbalu mohl jít prostě dřív domů. Vyvenčit psa. Jo? Proč ne? Lidi, Míša to ve zprávách už nakousla. Penny Market ve čtvrtek zavře prodejny dřív kvůli zápasu Česko versus Jihoafrická republika. Je tohle to nejlepší promo v historii marketingu? Těžko říct, ale určitě tuhle zprávu vyřiďte třeba babičce. Pokud chce sbírat bodíky na zvířecí polštářky, musí to stihnout do 17:30. Ano, taky tam chodím, taky sbírám bodíky. Už mám doma lamu. My doufáme, že bodíky bude sbírat i český nároďák.

0: Taky Jenny, jejich Drákula na fajnu. 20 minut po 7 hodině, já jsem tady před malou chvilkou na fajnu nakousnul to, že Penny Market prostě zavře dřív kvůli fotbalu, Česko versus Jihoafrická republika. Pokud by vás zajímalo, jak jsme dopadli teď ve 4 ráno, když jsme hráli proti Koreji, špatně. Špatně. Pojďme si zlepšit náladu, proto tady další songy v playlistu, který budou zní následovně. Za malý okamžik Teddy Swims, jeho Mr. Know-it-all. Novinka, kterou tady hrajeme. Ale taky si musíme dát trošku té nostalgie. Ale než budeme pokračovat, musím se zeptat, je tu někdo, kdo má rád jako změny? Komu jako nevadí změny? Já nesnáším změny, já úplně hejtím změny. Zvlášť třeba, když se něco změní v den, kdy se nic nemá měnit. Takže asi tak. Dámy a pánové, pokud to máte stejně, tak tady mám pro nás jednu změnu, nebo možná dvě změny, které nám rozhodně nebudou vadit a které se nám naopak budou hodně líbit. Ty změny znějí takhle. Změny, který má na svědomí Fall What AD versus Now, nebojte, nečaruju kouzla z Harryho Pottera, to jsou názvy interpretů. Jejich Changes za malej okamžik. Tak tohle za chvilku a buďte ready, protože už za možná pár minut něco opravdu velkého, něco obrovského, převelikánského. Festival u moře, Zrče festival, jo, možná vám to něco říká, je to absolutní majstrštyk, tak buďte ready. Dva lístky. Morning Boost.
1: Fajn. Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
2: Ty jo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
3: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
2: Ne, co to je?
3: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
2: Fakt jo? A co to stojí?
3: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
4: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
5: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
6: Senkor.
7: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
8: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
9: Aha.
8: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
9: A co SSB?
8: SSB? Co je SSB?
9: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
8: A to je nějaká nová investice?
9: To je stavební spoření od Buřinky.
8: Aha, a kde se to dá stáhnout?
9: No normálně v Georgii.
10: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.

0: obuv ví.
1: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
2: K novému vozu Hyundai od Autocode získáte zimní pneumatiky nebo tažné zařízení zdarma. A k tomu další bonusy. Autocode.cz. Více než 30 let s vámi.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším, Tatart nákupy?
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
5: To je mazec.
4: Tatart, opravdový elektrospecialista.
6: Moon Club, ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club, dlouhá 26.
7: Rozluč se se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.

0: Krásné páteční ráno všem, tohle jste Foul, What, AD, Pnau, jejich Changes na Fajnu, 7:30 aktuální čas. No a teď uvidíme, kdo bude možná muset udělat změny, letní změny ve svým letním harmonogramu. Jo, co jsem to řekl? Je tady tohle.
1: Zrče 2026. Chcete být s námi?
0: Fajn. Dámy a pánové, celý tenhle ten týden tady na Fajnu hrajeme od každý den o dva lístky na Zrče festival, což je ten největší, nejepičtější festiák takhle v zahraničí, u moře, kde prostě můžete zažít spousta dobrý hudby, spousta dobrých zážitků a prostě si to užít. Kdo bude soutěžit dneska o dva lístky, tak to je Dominik. Dominiku, krásné dobré ráno.
2: Ahoj, ahoj, zdravím všechny, dobré ráno.
0: Čau, tak co, na koho se těšíš na Zrče nejvíc?
2: Na Bena.
0: Na Bena? OK, hele, tak to možná bude tvoje vstupenka na Zrče, protože tady mám zvukovou ukázku a ty, pokud jí doplníš ten text, tak ty lístky vyhraješ. Všechno jasný?
2: Je to jasný.
0: Hele, nejdřív ti to pustím, ty to navnímej, pak ti to pustím znova a ty to doplníš, OK? Takže teď jenom jako navnímej. Zní to takhle. Jo, teďkon bys jako zpíval.
2: Jestli o mě ještě víš, jestli se někdy vrátíš, teď stojím dešti sám, pomalu snídám.
0: Tak to ani nepotřebuji ti pouštět to druhý. Dominiku, víš, co to znamená?
2: Že jsem právě hrál dva lístky.
0: A že? Jedeš?
2: A že jedu na Zrče.
0: Ano! Pojď se mnou,
2: ti svoji hlavu ztrácíš, jestli o mě ještě víš, jestli se někdy vrátíš.
0: Jo! Je to tvoje, jedeš na Zrče, vyhráváš dva lístky. Koho vezmeš sebou?
2: Hele, přítelkyni nebo kamaráda, záleží, kdo bude mít čas, ale radši přítelkyni upřímně.
0: S přítelkyní bys radši jel?
2: Mhm.
0: Tyjo, a ona se tak traduje, že je lepší jako jet tam s kámošema.
2: No to já vím, ale takový...
0: Jasně.
2: Že u toho naléto moc nemáme, takže...
0: Jo, chápu, dobře.
2: Takhle zase musím říct.
0: Jo, tak jo. Hele, Dominiku, gratulujem, vydrž mi na drátě, vezmu si od tebe potřebný údaje a užijte si s přítelkyní Zrče festival. Bude to velký.
2: Děkujem.
0: Tak jo, takže měj, čau.
2: Mějte se, ahoj.
0: Čau. Tohle byl Dominik, který právě teďkon jen tak z randomu po ránu vyhrál dva lístky na Zrče festival, absolutní šílenost. Bohužel tohle byla poslední možnost, nebo poslední možnost, no uvidíme, jestli byla poslední možnost. Nestrácejme víru, my pokračujeme dál, před náma Sofian a Benny Kristo, jejich slzy.
1: Zrče festival 11. až 17. července.

0: S kým svoji hlavu ztrácíš, jestli ještě o mě vůbec víš, jestli se někdy vrátíš.
1: Sofián, taky Benny Kristo, jejich Slzy na fajnu. 4 minuty před 7:45. Song, který zařídil posluchači Dominikovi 2 lístky na Zrče festival. My pojďme na song, který nám zařídí aspoň méně komplikovanější ráno. Absolutní nostalgie. Avril Lavigne, její Complicated. Dnešní páteční ráno, to je šílený. No, pokud to stejně jako já nezvládáte, tak nás čeká třeba song, který nese stejnojmenný název Nezvládám, má ho na svědomí Gufrau, taky Marie April. A hned po těchhle z těch songách koukneme na Formuli 1, ale nebude se tak úplně závodit. Morning Boost.
2: Ano, prosím.
3: Už mám zase rozbitej mobil. Nemůžu volat, nemůžu platit, nemůžu prostě nic. Potřebuju to opravit, co nejrychleji. Umíte to?
2: Ano, všechny opravy děláme na počkání i bez objednání. A hlavně s doživotní zárukou. Mobilní servis najdete v Opletalově a Dukelských Hrdinů nebo online na mobilniservis.cz.
3: No tak, já jedu k vám.
2: Mobilní servis CZ. Opravy hned.
4: Hej, už máš řidičák?
2: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
4: Fakt?
2: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
5: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na 1000 produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alzaboxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrossu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
9: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
10: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
11: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
12: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
11: A proč?
12: Mrknout se na auto.
11: A proč?
13: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
17: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
18: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
19: V pohodě, já ji přivážu k barovce. Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.

0: Páteční ráno s náma, teďkon taky Gufrau, Marie April, jich nezvládám, na fajnu 8 minut před 8 hodinou. Dámy a pánové, v tuhle tu chvíli tu je takzvaný bizár dne.
1: Bizár dne.
0: Je to pár dní od posledního závodu ve Formuli 1, ale dohoru to má teda velkou. Na sítích koluje video, na kterém Kim Kardashian ukradla ručník pilotovi Formule 1 a čerstvého výherce velké ceny v Monaku, Kimimu Antonellimu. Takovej jako multivesmír, kde se stane něco takového, nezná ani Peter Parker. Ty vole, teď je to Kim Kardashian, ne? Tam může mít ručníků kolik chce, teď je sama možná i vyrábí, ne? Zas, na druhou stranu, abychom ji jako nekřivdili, upřímně, kdo by se nechtěl utřít do Kimiho ručníku, že jo? A nebo mě ještě napadá, že jak mají jako celkem podobný jména, tak si to jenom třeba možná spletla, jo? A myslela si, že ten stupínek prvenství, na kterým byl ručník položený pro prostě vítěze velký ceny, byl prostě přistavený speciálně pro ní, jo? To je totiž naprosto normální, jo? Kdo si někdy sám sebe nespletl s jezdcem Formule 1? To je hned lidi, jo? Jedno ráno nestíháte do práce a když vás nezastaví traťoví maršálové, a.k.a. policisti, tak se spletete raz, dva? Samozřejmě děkujeme Kim Kardashian, protože bez ní by nám vůbec nedošlo, že se Formule 1 velmi změnila, jo? Už to dávno není o tom, že si jako kontrolujete záda, abyste dojeli na pódiu. Ale když jste na pódiu, musíte si kontrolovat svoje věci. Morning

0: kolik teď ve Smarty ušetříš na novým Samsung Galaxy? Až 3 500. Třeba Samsung Galaxy A57 teď pořídíš už za 8 190. Tak přijď do prodejny nebo klikni na smarty.cz. Stačí říct, stačí pípnout. Prostě Smarty.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
4: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích.
5: Trenýrkárna.cz.
6: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenýrkárna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
5: Trenýrkárna.cz.
7: Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
8: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
9: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koli a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
10: Senkor.
11: Next Generation. Show od mladých pro mladé. Pondělí až čtvrtek od 8 večer.
12: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
13: Sleduj nás na našich sociálních sítích.
14: Fajn. Trénuj jako šampion. Evropský unikát Octagon Gym by Max Fitness se právě otevřel na pražském Smíchově. Čekáme na tebe.
15: Jsme online.
16: Online.
17: Jsme na DAB+.
15: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
18: Vysočinou projelo až 130 historických vozů v rámci legendárního závodu 1000 mil československých. Letošní ročník slavnostně odstartoval náš úžasný prezident Petr Pavel. Na trasu vyrazili unikátní automobily z první poloviny minulého století. Instagram začal postupně zavádět další funkci, která uživatelům umožní libovolně přeskládat fotografie v jejich profilovým řížce. Dosud o pořadí příspěvků rozhodovalo hlavně datum zveřejnění, nově si budou moct lidi upravit vzhled svého profilu podle vlastních představ. Zpěvačka a bývalá Disney hvězda Bridget Mendler se po dlouhý hudební pauze vrací na scénu. Překvapivě vydala nový 6-skladbový EP, které od 5. června je dostupný na všech streamovacích platformách.
19: Fajn.
20: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 000 a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.

osmá hodina raní. Pokračuje Morning Bush na Fajnu a dámy a pánové, tohle je poslední hodina pro tenhle ten týden v rámci ranního vysílání. Bude to totálně nabitý, nejenže koukneme na nějaký ty nový songy, které takhle při pátku vyšly, ale taky se podíváme na nový tiktokery na české scéně, jako fakt týpečci, který rozhodně stojí za to sledovat. Za malý okamžik prozradím, o co jde. Do té doby Huntrix nebo taky Alex Warren, Fever Dream. Pěkný ráno.

Caitlin Aragon, její I Run, 10 minut po 8 hodině, dobré páteční ráno všem. Dámy a pánové, pokud už vás unavujou momentální tiktokeři, co jen lipsingujou do písniček, který ani v podstatě nejsou jejich, tak se nám tady na český tiktokový scéně vyloupla jako specialitka, jo? Tiktokeři, kteří za to umějí fakt vzít, tiktokeři, kteří jdou proti proudu, tiktokeři, kteří nepotřebují napodobovat trendy a i tak se o nich bude mluvit v rádiu a v televizi. Tiktokeři, no dobrý, hele, teď na rovinu, jo? Jde o skupinu vězňů, kteří prostě propašovali do věznice mobil a začali se hrdě točit tiktoky. Ale ten content je jako šílený, jo? Za ten by se nemusela stydit třeba ani Shopaholic Adele. Týpci normálně udělali video How to make a dort ve vězení. Tak kde to jsme? To je zase nějaký multivesmír. Kamo, já neumím udělat dort ani doma, natož ve vězení. No, tak já jenom doufám, že jim někdo řekl, že ten pilník do toho dortu musí jako nejdřív někdo jako zapéct zvenku, jo? Že to jako on se tam jako neobjeví jen tak, že by začali dělat dort a najednou se tam jako upekl. Uvidíme, no. Tak hele, každopádně, jako pokud se jim podaří sehnat další mobil, protože tenhle jim samozřejmě bachaři zabavili, chtělo by to ještě jako zapracovat na kvalitě, jo? To fakt o tom žádná. Ale není se čeho bát, ona jim tam totiž za chvilku stejně přijde velká posila do tiktokového týmu, mistr TikToku Adam Kajumi, a třeba příště udělají buchtu z něho, že jo.

0: Direction ich Drag Me Down. Takhle při pátku na fajnu, 18 minut po 8 hodině. My máme teď taky jeden směr, který určuje jenom, jakoby, že máme jít jako dobře. To nedává smysl. Prostě songy v pohodě, které tady budou hrát za malý okamžik. Budou znít takhle. Kelly Laufich, Zaira. Novinka v playlistu. Dáme si za malý okamžik celou. A kromě toho něco, co jako dokáže po ránu fakt jako probudit. Tiffany Aris, její Vertigo. Miluju tenhle song. Takhle bude z ní následující 10 minutovka na fajnu. A pak si představíme nový songy, úplně nový songy, zbrusu nový songy, který vyšly takhle při pátku. Tak si na to rozhodně počkejte. Pěkný ráno. Morning Boost.
1: Fajn. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3/4 litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6. Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
2: Víš, kolik teď ve Smarty ušetříš na novým Samsung Galaxy? Až 3,5 tisíce. Třeba Samsung Galaxy A57 teď pořídíš už za 8190. Tak přijď do prodejny nebo klikni na smarty.cz. Stačí říct, stačí pípnout. Prostě Smarty.
3: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
4: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
5: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
6: Nákupy v online shop CZ.
7: Bazény Marimex slaví 33 let a my to slavíme s nimi. Akční kódy na bazény právě nyní v online shop CZ.
6: www.onlineshop.cz.
8: Popeyes přichází s novinkou Lime and Jalapeno. Šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé jalapeños. Vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená jalapeños s dip and drip omáčkou. Užij si chuť Louisiany, která tě...

0: sen. Vůni budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
1: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
2: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
3: Senkor.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz. Instagram,
6: YouTube,
5: TikTok.
6: Co je zrovna teď in Fine Radio.
5: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
6: Jsme fajn?

Tiffany Arish, Where Ti Gonna Fajnu, půl devátý aktuální čas. Dámy a pánové, vzhledem k tomu, že je pátek, tak nás na Fajnu teď konfluence chvíli čeká představit si nový songy, který jsou venku. Jako první se nám představí song, který zní následovně. Dámy a pánové, tohle je Sofian Mežmeš a jeho song pojmenovaný po nás, co vstáváme brzo ráno. Song, který nese název Hvězdy. No, to my jsme. Písnička dobrá, jen škoda, že se teda vykašlal na moji kámošku. Ale i to dělají popový hvězdy. Pak tady máme song, který má na svědomí Slovenka Adéla, která působí v Americe, kde se její kariéra, jako pěvecká kariéra, rozjíždí jako nepřevratnou rychlostí. Absolutní šílenost. Tenhle song, novej song, který nese název Red Bottoms, je toho důkazem. No a do třetice všeho všelijakého, tady máme BTS. Jihokorejský boyband, který vydal song Come Over. A pokud přemýšlíte, jestli by nebylo lepší se třeba usmířit s tím jedním kámošem,

0: Jason Derulo, jeho Savage Love na Fajnu, 3:45 Dámy a pánové, čekají nás další songy. Čeká nás dokonce song, který jde jako na zavolanou. Dámy a pánové, za chvilku Zara Larsson, její Symphony. By the way, Zara v nedávném rozhovoru přiznala, že si několikrát prdla přímo na stage během vystoupení. Všichni jsme potřebovali vědět, že Zara prdí na stage. Ale tak kdo neprdí, a zvlášť povolání, to dělá úplně každý, že jo? Jen s rozdílem, že na vás nekouká vyprodaná O2 Arena. No, chtěl bych říct jenom, že teďkon díky tady tomu infu, díky tady té informaci, tenhle song dostává úplně nový rozměr. I just wanna be part of your symphony. I just wanna be part of your symphony. A tohle to můžete aplikovat na všechny její songy. Never ending midnight fart. Tak, to je asi všechno. Takže Clean Bandit, Zara Larsson, její symfony, totální music sell, jaký tady ještě svět jako neviděl. Pojďme na to. Morning Boost.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12ka, prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
2: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
3: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
2: A proč?
3: Mrknout se na auto.
2: A proč?
4: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
5: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrossu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
7: Už víte, kam pojedete na dovolenou?
8: Ať už pojedete k moři nebo na chatu, v Auto ESA vždy pořídíte spolehlivý vůz.
7: Vyberte si třeba z nabídky rodinných vozů za skvělé ceny.
8: S výhodným protiúčtem vyměníte malé za velké a ušetříte desítky tisíc.
7: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
9: Milé Česko, KFC vás zve, objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
10: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozují dél.
11: Potřebuješ boost do hry? Hernaudětka.cz ti pošle free spiny a bonus za registraci hned teď. Jackpoty jsou ready, tak na nic nečekej a ukaž, jak hraješ ty. Hernaudětka.cz je prostě sick.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
13: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
14: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
15: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
16: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
15: Těšíme se na vás.
17: Vychutnejte si v Bile plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Otevíráme pro vás novou prodejnu Bila v Roztokách u Prahy v Lidické ulici. Až do úterý máme v akci banány v Bila klubu za 19,90, sleva 50%. Bila. To dobré začíná u nás.
18: This is Bruno Mars. I'm Lily Bean. It's Sabrina Carpenter. Music. Fine.

0: Tohle je Kendrick Lamar, jeho Not Like Us. Song, který má na svém kontě několik ocenění a taky je to čestný diss track na Drakea. Dohrál na Fajnu 4 minuty před 9 hodinou. A to znamená pouze jedno jediné, to, že Morning Boost je u svého konce. Dneska jsme to tady společně zvládli, společnýma silama jsme to nějak dotáhli do konce, i bez Wendy. Ale budeme se těšit v pondělí, až se zase zastaví. Dámy a pánové, užijte si zbytek pátku, hlavně v pátek přežijte ve zdraví, užijte si víkend ve zdraví, užijte si koncert Evy Farny ve zdraví a mějte se, těším se zase v pondělí. Dneska jsme zjistili spousta věcí, například, že třeba Zara Larsson prdí na stage. Velmi, velmi důležitý info, co je taky velmi důležitý, že dneska má svátek Tonička. My všem Toničkám za celý tým Fajnu přejeme všechno nejlepší. A posíláme song. Killin, Viktor Šín, jejich Safír. Tak čekis a zase v pondělí.
1: Muchas gracias, afición. Ještě para vosotros.

0: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
1: Senkor.
2: V březnu se mu narodilo první dítě a v červenci přijede poprvé do Prahy americká popová star Charlie Puth. Fórum Karlín 28. července. Koncert tohodle léta přiváží Force.
3: Tahické léto v Aquapolis Praha už je tady.
4: Zábava vlny tobogány.
5: Co vás čeká?
4: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
5: Plno tobogánů a skluzovek.
4: Tak všichni rychle do plavek.
5: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
4: Relax, drinky, animace.
5: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
4: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
3: Aquapolis Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapolis.cz.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
9: Eta Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec Eta Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
10: Ještě před naším společným začátkem pojďme se podívat na to, jak to vypadá venku. Včera nás překvapilo naše slunce a bylo krásně slunečno, naopak dneska bohužel maximum 15 stupňů Celsia, celkově oblačno až zataženo a déšť 100% na skoro celý naší České republice bohužel bude.
11: Poslouchej Fine Fresh Radio www.finefresh.cz.
12: Jsme online.
13: Jsme na DAB+.
12: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot news.
10: Společnost Microsoft plánuje rozsáhlý škrty napříč firmou. Nejvíc se mají dotknout Xboxu, kde se očekává propuštění i omezení rozpočtů. Podle médií chce technologický gigant snížit náklady a zefektivnit fungování firmy. Na jedný z pláží na Sardinii platí nový pravidlo. Vlastní slunečníky se zde nesmějí rozkládat lidi ve věku od 10 do 65 let. Výjimku mají pouze děti a taky seniori. Machine Gun Kelly prozradil, že jeho výrazný blackout tetování přineslo nečekaný zdravotní komplikace. Proces, který měl podle doporučení trvat až 2 roky, absolvoval během 2 měsíců.
14: Fajn.
10: A taky pár dopravních nehod, například v Praze v ulici Novodvorská jsou v sobě 2 osobní automobily, nebo taky v ulici Západí. V Karlových Varech je havárie osobního automobilu, nebo taky u obce Pačeřice. U obce Husa máme v sobě nákladní automobil.

nebo krásný dopoledne po dlouhý době se slyšíme společně zase v Music Boost, tady Míša náhodou, kdyby nikdo nepoznal můj hlas, to se stává, nevadí. Hele, uslyšíme se dneska od 9 do 13, zítra od 8 do 12 a taky v neděli od 8 do 12, to znamená ty dopoledne a rána budou teďkon se mnou. Hele, já věřím, že to společně nějak přežijeme, jo. Já se postarám o to, aby jste ten pátek měli prostě skvělej. Přece jenom pátek, to už je malý víkend, to znamená, už tady budeme spolu jenom chillovat, už je léto, co teda počasí podle toho moc nevypadá, ale to vůbec není důležitý. Co je důležitý, jsou například naše songy. Už za chvilku na Damiano David, Rugail, no je to hodně, třeba teďkon Lana Del Rey. Užijte si s náma náš letní playlist a taky startuje Give Me Five, neboli pět songů na ten správný rozjezd. Music Boost.

0: Dámy, Jánu, Dávid, jeho Next Summer Banger tady nám na fajnu při Music Boost uzavírá Give Me Five, neboli pět songů na správný rozjezd. A my si musíme společně říct, co je dneska vůbec za den. Malinko dnešek protiřečí, protože například je Den Ruska, což asi většinu lidí úplně nepotěší, ale taky je Světový den proti dětský práci. A teď ta důležitá otázka, proč si to protiřečí? No, před pár dny má vyšla zpráva, že různý ruští politici chtějí dát brigády od 12 let. Což ve 12 člověk opravdu je dítě. To znamená dětská práce... Zároveň je taky Mezinárodní den červený růže. To znamená, pánové, jestli nevíte, co svý krásný polovičce máte dát, tak dneska je to 100% červená růže. A já pro vás taky mám dárek. V podobě super songu. Už za chvilku trojice Damiano Dávid, tedy svým, s Tom Znaj. Já doufám, že jste ready, protože za chvilku tenhle banger tady na fajnu.
1: Den bez dobrý hudby.
2: To je jak drink bez ledu.
1: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby. Nejvíc energie a vibe, co ti

0: pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tula Mordiu, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
1: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
2: Senkor.
3: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
4: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
3: A proč?
4: Mrknout se na auto.
3: A proč?
5: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
6: Potisk, dárky, potisk, dárky, Belavil, CZ.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Jednoduchost má sílu a michelinský šéfkuchař Gal Ben Moshe ji proměňuje v nezapomenutelný brunch. Parzival brunch pro skvělý víkend. Parzivalrestaurant.cz.
2: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
3: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
4: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
3: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
8: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
9: Víš, kolik teď ve Smarty ušetříš na novým Samsung Galaxy? Až 3 500. Třeba Samsung Galaxy A57 teď pořídíš už za 8 190. Tak přijď do prodejny nebo klikni na smarty.cz. Stačí říct, stačí pípnout. Prostě Smarty.
10: Co se tady děje?
11: Co se chystá?
12: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
13: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
12: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.

Vítku. Nám do víkend se pokouší zlepšit náladu s bangrem Starboy na fajnu. A jestli náhodou se mu to nepovedlo, na rovinu nevadí, mně se to právě teď povede. Protože podle většiny lidí je u školství největší problém například matematika, jazyky nebo čeština, což je samozřejmě taky jazyk, no ale podle některých rodičů jsou to školní obědy. Nově se prokázalo, že rodiče si nestěžou na učitele, nějaký taktiky na učení, ne, na školní obědy. Podle nich nejsou dost zdraví, nejsou ideální pro jejich děti a celkově jejich potomci nechtějí prostě na obědy chodit. No ale z vlastní zkušenosti nejsem ještě tak stará, jo, je mi 23. Můžu vám říct, že častokrát je to taky kvůli tomu, že obědy nejsou cool. Jako plně upřímně, já jsem častokrát na obědy nechodila, i když byly zaplacený, kvůli tomu, že prostě chodit na obědy opravdu mezi těma dětma, nebo minimálně v mých mladých letech, nebylo cool. Jednoduše, kdo měl oběd doma, nebo si šel něco koupit do Mekáče, nebo třeba vedle do stánku, například hamburger, byl mnohem víc cool, než člověk, který šel do té školní jídelny a dal si svíčkovou. Prostě ne, svíčková, Maximálně, když například jsme měli k obědu lívance, občas v pátek, to tam byli všichni, častokrát i nezbylo. No ale koprovka, i svíčková, i knedlozlo vepřo, to už prostě bohužel cool nebylo. Ale například naše songy na fajnu jsou vždycky cool. Za chvilku Kato John Turns the Lights Off, nebo teďkon Chemical Brothers, jejich Go u nás na fajnu.

0: Lights Off. A za chvilku na fajnu Ed Sheeran. Nejoblíbenější světový zrzek. Nebo podle některých posluchačů fajnu nejoblíbenější Edík Sheeranů. Já bych hrozně ráda řekla, že mi jakoby jméno Edík Sheeranů napsal jenom jeden posluchač, ale ne. Možná to byl trend a já si ho nevšimla, ale minimálně půl roku zpátky se stala situace, kdy za jeden víkend mi minimálně 5 lidí napsalo post Edíka Sheeranů, to je náš Bůh. A já, dobře, tak jo? A i když tohle bylo před půl rokem, tak to neznamená, že Edík Sheeranů není oblíbený i v dnešní době. To znamená jeho Bad Habits, za chvilku na fajnu.
1: Fajn víkend.
2: Haló, to je mobilní servis?
3: Ano, prosím.
2: Už mám zase rozbitý mobil. Nemůžu volat, nemůžu platit, nemůžu prostě nic. Potřebuju to opravit, co nejrychleji. Umíte to?
3: Ano, všechny opravy děláme na počkání i bez objednání. A hlavně s doživotní zárukou. Mobilní servis najdete v Opletalově a Dukelských Hrdinů nebo online na mobilniservis.cz.
2: No tak, já jedu k vám.
3: Mobilní servis CZ. Opravy hned.
4: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
5: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrosu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
6: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
7: Zase lítáš v oblacích.
8: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
7: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
9: Tak honem, ať vám neuletí!
8: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
7: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
8: Více o akci na
10: firma na zážitky
8: CZ.
11: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
12: Auto ESA to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance pro věření vozu.
11: Auto ESA to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
13: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
14: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí to je Astratex.cz.
15: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
16: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
17: Zábava vlny tobogány.
18: Co vás čeká?
17: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
18: Plno tobogánů a skluzovek.
17: Tak všichni rychle do plavek.
18: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
17: Relax, drinky, animace.
18: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
17: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
16: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
19: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
10: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
20: K novému vozu Hyundai od Autocode získáte zimní pneumatiky nebo tažné zařízení zdarma. A k tomu další bonusy. Autocode.cz. Více než 30 let s vámi.
21: My name is Somber.
22: What up, it's Kehlani.
23: Hey, it's Taylor Swift.
24: Back to the hits.
22: Right, babe.
25: Fine.

James Hype, Sam Harper, Bobby Harvey. Banger Waterfalls. U nás na Fajnu. A pokaždý se někdy může někdo zhroutit. Občas je to člověk, občas třeba autobus. Česká reprezentace, která v Mexiku právě teďko reprezentuje náš úžasný stát, jela autobusem, což je vlastně taková normální věc, jo. I my ve škole jsme vždycky jezdili autobusem. I já tady v Praze jezdím často autobusem. No ale je blbý, když se ten autobus prostě rozbije, no, porouchá a zablokuje celou silnici, což se taky stává a právě tohle se stalo. No a člověk by si řekl, o můj bože, to je průser, prostě problém, všechno. Ne, tahle nehoda baví internet. A pro všechny je to spíš funny storka než problém. Nakonec česká reprezentace jako dojela, takže super. Ale problém, jak se stal. Každý máme nějaký problémy, i ten autobus ho může občas mít. No ale s našima songama žádný problémy nikdy mít nebudete. Už za chvilku něco za jiných, Eyes Closed, nebo teďkon Miles Smith, Neil Horan, jejich Drive Safe. To se tak strašně hodí tady k tomu tématu.

0: Je so ze iných Eyes Closed u nás na Fajnu. A taky konec první hoďky dnešního Music Boost. Já doufám, že už jste probraný a naladění, ale jestli ne, nevadí. Pro ten pátek ve vaší práci, v autě nebo kdekoliv právě teď jste, si dáme další tři hoďky a ty už vás proberou, naladí a úplně všechno ostatní.
1: Music Boost. XXL výprodej v online shop CZ.
2: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
6: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
7: trenirkarna.cz.
8: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód RADIO a jede to! 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš.
7: trenirkarna.cz.
9: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
10: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
11: Fajn. Fajn Radio.
0: Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě.
11: Proč? Protože jsme fajn.
0: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
12: Sleduj nás na našich sociálních sítích. Fajn.
0: Právě teď máme 14 stupňů Celsia, dnešní denní maxima okolo 16, naopak nejmíň bude 9. No a celkově je pocitově o 4 stupně míň, než je na teploměru, tak je zataženo až oblačno a déšť je po celém území naší milované České republice.
12: Fajn.
13: Trénuj jako šampion. Evropský unikát Octagon Gym by Max Fitness se právě otevřel na pražském Smíchově. Čekáme na tebe.
14: Jsme online.
15: Online.
14: Jsme na DAB+. Plus.
15: Jsme v aplikaci Rádia CZ.
14: Hot News.
0: A i právě teď v 10.02 si společně se mnou s Míšou dáme jedny rychlý Hot News. Nová studie rozšířila debatu o českém školství. Podle odborníků opakování ročníku většině žákům neprospívá. Ani zlepšit výsledky a dokonce může i negativně ovlivnit jejich motivaci. Místo propadání doporučí větší podporu. Ve čtvrtek 18. června všechny prodejny Penny po celé republice zavřou už v 17.30 místo obvyklých 8 večer. Důvod je celkem pochopitelný. Zaměstnanci dostanou šanci v klidu fandit české reprezentaci při zápase s Jihoafrickou republikou. Koncert Kanyeho Westa v Chuchli určitě nebude. Vedení závodiště ukončilo spolupráci s pořadatelem a proti akci se postavili taky někteří pražští politici.
12: Fajn.
14: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
12: Music Boost.

Jopo, čau lidi, já vás vítám u naší druhý společný dnešní hoďky, ve který si pořádně zacestujeme. Například za chvíli do Španělska. Konečně, zdůrazňuju slovo konečně, po 144 letech se něco stalo. Slovo něco je absolutně nepříjemné slovo, ale něco. A co? To až za chvilku. Music Boost. Do té doby je třeba Alex Warren a jeho banger Ordinary. Tady na fajnu. Tak si odejte s náma.

který dokud neumře, tak bude na vrcholu hudebních žebříčků Taylor Swift, Elizabeth Taylor. Banger, který nám dojíždí v 10 hodin a 13 minut. Na fajnu. A já doufám, že jste plně ready oslavit, řekněme, jedny narozeniny. Docela silný narozeniny, protože letos v roce 2026 se měla dostavět Sagrada Familia. Na druhou stranu, vzhledem ke covidové pandemii, se to malinko odsouvá, ale na rovinu je to obrovská stavba, která prej nevypadá, jak původně měla vypadat, ale dneska je stý výročí úmrtí Antony Gaudího, který právě navrhl tuhle obrovskou budovu, která na rovinu je krásná. Všichni dělají na TikToku videa stylu I'm in pain, no, I'm in Spain, právě u téhle budovy. Na rovinu, kdo nemiluje španělský jazyk stejně jako já, je opravdu trapnej. Stejně jako člověk, který si nemyslí, že je to krásná budova. A právě téhle budově požehnal například i papež. Nestalo se to teda poprvé, stává se to vždycky jednou za čas, když je nějaký takovýhle obrovský výročí. Kde teda už to mělo být, dostavěný není, ale nevadí. My si počkáme, na tu správnou krásu a kvalitu se vždycky prostě musí čekat. To si musíme uvědomit. A taky si musíme uvědomit, že my na fajnu máme prostě úžasný songy. Už za hluku Avicii, nebo teďkon právě jeden španělský banger, sice z Latinské Ameriky, ale španělský. Tiny Eladise na fajnu.

0: Avicii, banger Hey Brother, který nám obohacuje letní playlist na Fajnu. A za chvilku v našem playlistu si dáme menší novinku. A taky banger, který pomohl Alice Liu vyhrát zimní hry. Kdyby někdo nevěděl, tak Alice Liu je krasobruslařka z Ameriky, která vyhrála zlato. Protože krasobruslila srdcem a vybrala si právě tenhle banger. Pink Panthers, Zara Larsson, jejich Stateside. Už za chvilku, na Fajnu.
1: Fajn má svůj vlastní sound.
2: Nový songy, nová energie.
1: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někde správnej vibe.
2: Na cestě k vodě, ve městě,
1: na party, v autě, v hlavě, tohle
2: je soundtrack tvýho života.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
2: Fajn.
3: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze s výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
4: Víš, kolik teď ve Smarty ušetříš na novým Samsung Galaxy? Až 3,5 tisíce. Třeba Samsung Galaxy A57 teď pořídíš už za 8 190. Tak přijď do prodejny nebo klikni na smarty.cz. Stačí říct, stačí pípnout. Prostě Smarty.
5: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
6: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
5: A proč?
6: Mrknout se na auto.
5: A proč?
7: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
8: Tyjo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
9: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
8: Ne, co to je?
9: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
8: Fakt jo? A co to stojí?
9: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
10: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
11: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
12: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
13: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: cenách e-obuví.
1: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
2: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
1: Více na světrovnátek.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
5: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
6: Senkor.
7: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
8: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
1: Fajn Radio CZ. Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn Radio CZ. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
9: Instagram,
1: YouTube,
9: TikTok,
1: co je zrovna teď in. Fajn.
9: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
1: Jsme fajn? Fajn Radio CZ.

가진 별. 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도 결국

skupina Coldplay, taky BTS, jejich My Universe. Banger, který nám zpříjemňuje dopoledne na fajnu. A občas se dá říct, že má člověk štěstí. Nebo, že má jedna trafika štěstí. Protože právě v malý trafice ve Francii se během jediného týdne stal obrovský zázrak. Dva lidi vyhráli dohromady jednu miliardu korun. Původně se myslelo, že to je náhoda. A taky to byla náhoda. Jsou lidi, kteří spekulují, a tam určitě v tom něco bylo. To není možný, aby se tohle stalo. No a stalo se. První výherce vyhrál přibližně 500 milionů korun, no a ten druhý ještě víc, ve hře Loto. Něco jako my máme Eurojackpot, oni mají Loto. No, sázet by se samozřejmě nemělo, ale očividně v jedný malý trafice ve Francii se to povedlo. To znamená, jestli chcete vsázet v Praze, smolík. Já bych šla do malého městečka nebo vesničky někde v Zaparákově v Čechách, třeba se vám to taky povede. Ale štěstí vám vždycky přinesou například naše songy. Už za chvilku Rosé, Bruno Mars, jejich Apaté, nebo teďkon Danny Hudson, Oh My Own, na fajnu.

Jeden z největších bangrů loňského roku, Bruno Mars, Rose, jejich Apathe. Banger, který nám dojel v 10 hodin a 40 minut. A já mám jednu obrovskou otázku. Znáte tenhle song? So call me maybe. It's hard to look right at your baby. Já věřím, že na základce ho zpívalo každý genzíčko. A podle mě, kdyby byl cool v době začátku TikToku nebo Diplom Musical.ly, tak ho zná absolutně každý. Ať ho znáte nebo ne, o Carly Rae Jepsen si spolu.

0: Konečně za chvilku malinko popovídáme, protože další zpěvačka, další problémky, ach můj bože, no, o ní za chvilku, na fajnu.
1: Music Boost. Datart vyhlašuje Datart nákupy.
2: Slyším Datart nákupy?
1: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
4: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
5: Attention!
6: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
5: Yes!
6: Tančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
5: La Tropical!
6: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
7: Party, svatba, ples. S Clip-in vlasy od Gold Hair můžeš mít dlouhé vlasy, kdykoliv budeš chtít. Vlasy si sama prodloužíš za pár minut i bez kadeřníka. A ceny? Na goldhair.cz vždy férové. Goldhair.cz. Buď krásná pro každou příležitost. Goldhair.cz.
8: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
9: Senkor.
10: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
11: Každý den vstupuji za mříže. Ne proto, že musím, ale protože chci chránit společnost. Práce ve věznici není pro každého. Ale pokud máte odvahu, respekt a smysl pro spravedlnost, je to práce právě pro vás. Vězeňská služba. Přidej se k těm, co dělají víc než jen práci.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Odplouvám kránu na katamaránu.
14: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
13: Odplouvám kránu na katamaránu.
14: www.pragueboats.cz.
13: Už vím.
14: Tak vzhůru na palubu.
15: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.

Skutečný Harry Styles, jeho American Girls. A my se teda společně na fajnu nebudeme koukat na American Girls, ale budeme se koukat na Canadian Girls. Já strašně doufám, že moje výslovnost byla alespoň malinko snesitelná, ale hele, o Kanadu nejde ani o moji výslovnost, ale jde o zpěvačku Carly Rae Jepsen, která nejenom, že má extra gangbanger Call Me Maybe, který si společně už za chvilku dáme, ale taky odstartovala svoji novou éru, a to jednoduchým krokem. Ona si vymazala skoro celý Instagram. A podle všech zpráv a zároveň na rovinu, kdo aspoň trošku sledujeme tuhle hudební scénu, tak víme, že tento krok vždycky dělají zpěvačky nebo zpěváci, když chtějí oznámit nový album, nový song, cokoliv novýho ze své kariéry. To znamená, mám se na co těšit. Nic není stoprocentní, ale ta pravděpodobnost je tam strašně obrovská. Stejně jako teď je stoprocentní pravděpodobnost, že vám pustím jeden z největších bangrů, který právě Carly Rae Jepsen má. Call Me Maybe na fajno.

0: Lauren Wolf, No Stress, banger, který nám ukončuje naší druhou společnou hoďku tady při Music Boost na Fajnu a v té další si dáme jedno obrovské hlasování. Buďte ready. Yo, the Music Boost. Music Boost.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: XXL výprodej v online shop.cz.
3: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
5: V tom musí být celá liška.
6: A takže je, nabíjíme koloběžku, mám mě auto, i tramvaje, co mě vozí do školy.
7: No jasně, všechno u nás doma, i moje hračky, děkuju.
8: Vidíte nás v milionu podob, poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
9: Jsme energie tohoto města.
10: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
11: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
12: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
13: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrboholích.
14: Instagram, YouTube, TikTok,
15: co je zrovna teď in.
14: Fajn Radio. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
16: Get ready for the sound.
14: Fresh.
17: What's up, y'all? This is Jack Harlow.
18: I'm Post Malone.
19: This is Beyoncé.
20: Hey, this is Halsey.
21: Poslouchej Fajn Fresh Radio. www.finefresh.cz.
0: Právě teď máme 15 stupňů Celsia, ale pozor, pocitově po celé České republice je o 4 stupně míň. Dnešní denní maxima okolo 16 až 17 stupňů, naopak nejmíň okolo 9, celkově oblačno až zataženo a déšť by se měl objevovat na celém území České republiky.
22: Fajn. Trénuj jako šampion. Evropský unikát Octagon Gym by Max Fitness se právě otevřel na pražském Smíchově. Čekáme na tebe.
23: Jsme online.
24: Jsme na DAB+.
23: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
0: A dokonce i v 11.02 si se mnou s Míšou dáte jedny rychlý a zajímavý Hot News. Vysočinou projelo až 130 historických vozů v rámci legendárního závodu 1000 mil československých. Letošní ročník slavnostně odstartoval náš úžasný prezident Petr Pavel. Na trasu vyrazili unikátní automobily z první poloviny minulého století. Instagram začal postupně zavádět další funkci, která uživatelům umožní libovolně přeskládat fotografie v jejich profilovým řížce. Dosud o pořadí příspěvků rozhodovalo hlavně datum zveřejnění, nově si budou moct lidi upravit vzhled svého profilu podle vlastních představ. Zpěvačka a bývalá Disney hvězda Bridget Mendler se po dlouhý hudební pauze vrací na scénu. Překvapivě vydala nový 6-skladbový EP, které od 5. června je dostupný na všech streamovacích platformách.
22: Fajn.
24: Fajn. Fajn
15: Radio. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn.
22: Fajn. Music Boost.

0: Fajn.
1: Dobrý dopo, čau lidi. Startuje další hoďka dnešního Music Boost na Fajnu. Vy jste tady pro změnu s Míšou, přece jenom chce to občas obměňovat, aby už jste si nezvykli, že jo? No a za chvilku společně si dáme jedno hlasování. Já mám připravený několik songů pro lepší pátek a vy mi řeknete, nebo respektive napíšete, který je nejvíc top. Ale to až za chvilku u nás na Fajnu.
0: Music Boost.
1: Do té doby třeba Kygo, song Firestone, věřte mi, zlepší vám to náladu, i kdybyste nechtěli, ale já věřím, že chcete, prostě pro lepší pátek, pro ten malej víkend. No tak, dáme si ho spolu.

kteří rozhodujou, kde jsou jejich klíče, nebo je třeba hledají. No například Ray tady na Fajnu právě hledala svýho manžela díky Bangru Where is my husband. A vy si teďkon připravte telefonní číslo 724-634-634, abyste mohli rozhodnout, který ze dvou Bangrů je nejvíc top. Jako první příjemná můdovka Olivia Rodrigo, její Purple. Nebudu lhát, fialová je moje oblíbená barva, tím pádem už teď se mi tenhle song líbí. No, to není tady jediný song. Pak je tu větší rozhejbávačka Eva Farná, její Neříkej, co má se stát. Song, se kterým Eva Farná extrémně překvapila, protože to nikdo nečekal. A z ničeho nic, novej banger, jakože wow. Co má se stát, co i když špatný kroky můžou být správný. Znova 724-634-634. Napište buď Olivia Rodrigo nebo Eva Farná a za chvilku společně rozhodneme u nás na Fajnu.

0: by these walls. Banger, který nám zpříjemňuje dopoledne v 11.21 na Fajnu. A já tady mám už připraveného vítěze. Já jsem se vás před chvílí ptala, který ze dvou songů je víc top. No a odpověď byla takřka jednohlasná. Tohle je Olivia Rodrigo, její Purple. Očividně naši posluchači mají malinko chillovější náladu při tom pátku. No a já vám ji malinko rozbořím. Protože už za chvilku jedna z největších novinek, ale zároveň jeden z nejoblíbenějších songů asi všech. Zara Larsson, Midnight Sun. Nebo si dáme jeden český banger, Kellyn, Sofian Mešmeš, jejich Pistácie. Potřebujeme si na Fajnu i malinko zaspívat. To znamená za chvilku na Fajnu.
1: Den bez dobrý hudby.
2: To je jak drink bez ledu.
1: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby. Nejvíc energie a vibe, co

0: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
1: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
3: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrossu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
4: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
5: Senkor.
6: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
7: Pak přijeďte do AutoESA.
6: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
7: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
6: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
7: Kdo na to jde? Od lesa
6: prodá auto u ESA.
8: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
9: Odplouvám kránu na katamaránu.
10: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
9: Odplouvám kránu na katamaránu.
10: www.prageboats.cz.
9: Už vím.
10: Tak vzhůru na palubu.
11: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
12: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozují dél.
13: V březnu se mu narodilo první dítě a v červenci přijede poprvé do Prahy. Americká popová star Charlie Puth. Fórum Karlín 28. července. Koncert tohodle léta přiváží Force.
14: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
15: K novému vozu Hyundai od Autocode získáte zimní pneumatiky nebo tažné zařízení zdarma. A k tomu další bonusy. Autocode.cz. Více než 30 let s vámi.
16: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90 a Radegast ryze hořká 12ka, prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90 až do 16. června. Kaufland.
17: Music. Fine.

Mafián, jejich Pistácie. V 11.32 na Fajnu a na rovinu říká se, že mezi láskou a nenávistí je tenká hranice. No tak očividně je tenká hranice i mezi láskou a samotou. Nikdo nemá rád, když musí být sám. Ano, je fajn mít čas pro sebe, ale když dlouho nikoho nevídáte, spíš jste třeba s kolegama, než s kamarádama nebo s nějakým partnerem, už je to horší. A právě nová studie ukazuje, že samota si lidi idealizuje. To znamená, když jste třeba měli bejvalou nejlepší kamarádku, no a ta kamarádka vás nějakým způsobem obešla, podvedla, neudělala vám úplně hezký věci, no ale vy si řeknete, ne, ona to nemůže, to není její vina, vždyť já jsem byla ta špatná. Často se to stává, lidi to dělají hodně, hodně často, no a většinou se to může právě ne úplně dobrá taky kamarádka samota. To znamená, je fajn si uvědomit, jestli už je to opravdu něco, že byste měli být pro toho člověka otevřený, nebo naopak spíš radši uzavřený, protože prostě kamarádka samota. No ale co je pro vás vždycky skvělý, tak jsou naše songy. Už za chvilku Alex Von, jeho Fever Dream, nebo teďkon tedy svým s Mr. Know It All u nás na Fajnu.

0: Fever Dream. Neskutečnej banger, který nám zpříjemňuje dopoledne na fajnu. A za chvilku budeme všichni happy. Pharrell Williams, jeho happy. Který se společně dáme už za chvilku, taky tady bude Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Song, který se držel celých 5 týdnů na vrcholu hudebních žebříčků. A nebo se podíváme na naše muže a jejich AI přítelkyně. Ale to je za chvilku na fajnu. Music
1: Boost. Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
2: Senkor.
3: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
4: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
3: A proč?
4: Mrknout se na auto.
3: A proč?
5: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.

0: to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
1: Rozluč se se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
2: Hej, už máš řidičák?
3: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
2: Fakt?
3: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
4: Haló, to je mobilní servis?
3: Ano, prosím.
4: Už mám zase rozbitej mobil. Nemůžu volat, nemůžu platit, nemůžu prostě nic. Potřebuju to opravit, co nejrychleji. Umíte to?
3: Ano. Všechny opravy děláme na počkání i bez objednání. A hlavně s doživotní zárukou. Mobilní servis najdete v Opletalově a Dukelských Hrdinů nebo online na mobilniservis.cz.
4: No tak já jedu k vám.
3: Mobilní servis CZ. Opravy hned.
5: Trenírkárna.cz.
6: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
5: Trenírkárna.cz.
7: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
8: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.

nejlepší z hitparád. To nejlepší ze streamu. To nejlepší.

celých 5 týdnů držel na vrcholu hudebních žebříčků Taylor Swift The Fate of Ophelia u nás na Fajnu. A je to jednoduchý. Muži si čím dál tím víc vybírají AI partnerky místo klasický, normální, krásný ženy. A těch důvodů je několik. Za prvý například jim AI kodá šanci a za druhý je pořád chválí. Kdokoliv jsme někdy používali ChatGPT, tak víme, že cokoliv tam člověk zadá nebo se zeptá právě chatu, tak vám na to odpoví: super otázka, výborně se zeptal, lomeno zeptala, to je skvělý. No ale já mám ještě jeden, já osobně jako Míša dotaz. Jak vás AI partnerka může uspokojit? Chápu, že psychicky, ale jsou i jiný způsoby, které jsou prostě potřeba naplnit a AI, možná v budoucnu to tak bude, jo? Že AI-ko si vyrobí nebo lidi vyrobí AI-ku takový to přístroje, aby to šlo, ale zatím... No já bych se přesunula k dalšímu tématu a to jsou naše songy. Přece jenom jsme v Mladém rádiu a měli bychom rozebírat i trošku lepší věci. Takže za chvilku například ženská logika do té doby. Ale Sikara nebo teďkon už Sony Federa, D.O.D. Neskutečný banger Think About Us u nás na Fajnu. Fajn.

0: naší předposlední hoďku dnešního Music Boost tady na Fajnu. No a ještě předtím, než teda dáme Katka, tady jdeme na další, tak mi přišla zpráva. Já jsem vám před chvílí říkala nový fakt, že prej mladí chlapci lomeno muži si radši najdou AI přítelkyni než normální ženu. No a říkala jsem si, že chápu psychické potřeby, asi naplnit dokáže, no ale co ty fyzický? No a napsal mi Robert, ne že by teda věděl, jak to s tou AI úplně funguje, ale slyšel od kamaráda, že příští rok budou uvádět příslušenství na propojení mezi AI přítelkyní a hračkama na doma. Dobře. Yeah,
1: yeah. Fajn má svůj vlastní sound.
2: Nový songy, nová energie.
1: I důvody dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
2: Na cestě k vodě, ve městě,
1: na párty, v autě, v hlavě, tohle
2: je soundtrack tvýho života.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
2: Fajn.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90 a vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
5: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
6: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
7: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
8: Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
9: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru, jen za 21,90. Albert, dle srovnání k 3.6.
11: Jsme online.
12: Online.
11: Jsme na DAB+.
12: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
13: Už během letošního léta by podle médií mohly přijít výrazné změny v Microsoftu. Firma chce zefektivnit své fungování a omezit výdaje. To má vést k rozsáhlému propouštění i dalším úsporám. Největší dopad se očekává v herní divizi Xbox, kde mají být kromě škrtů v počtu zaměstnanců omezeny také rozpočty. Nové pravidlo na jedné ze sardinských pláží má zabránit přeplněnosti a obsazování nejžádanějších míst. Z tohoto důvodu si lidé mezi 10 až 65 lety nesmí rozkládat vlastní slunečníky. Omezení se naopak netýká dětí, seniorů ani osob se zdravotním omezením. Dvouletý proces zvládl Machine Gun Kelly za pouhé 2 měsíce. Právě výrazné urychlení tvorby blackout tetování mu ale přineslo zdravotní komplikace. Objevily se problémy se spánkem, omezená pohyblivost i žloutnutí kůže. Přesto hudebník své tetování nevnímá negativně. Považuje ho za důležitý symbol osobní proměny a definitivního uzavření jedné etapy života.
2: Fajn.
0: V ulici ulici Hybešova v Brně je nehoda dvou osobních automobilů. Je tady hlášená překážka na vozovce a taky průjezd se zvýšenou opatrností. Taky na silnici u obce Jabloné je nehoda dvou osobních automobilů. Jsou v sobě taky překážka na vozovce a je tady hlášený průjezd se zvýšenou opatrností. Tak buďte prosím ready a dávejte na sebe pozor.
2: Fajn. Instagram, YouTube, TikTok,
14: co je zrovna teď in.
2: Fajn Radio. To nejzajímavější ze sociálních sítí. Music Boost.
15: Music Boost. 5, 4, 3, 2, 1.
2: Fajn.
0: Krásný poledne, startujeme naší poslední společnou hoďku dnešního Music Boost na Fajnu a buďte ready, protože za chvilku ženská logika, já už ji mám připravenou, teď jenom abyste se připravili vy.
2: Music Boost.
0: Do té doby třeba Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile na Fajnu.

Justin Bieber, Nicki Minaj. Jejich Beauty and Beat. Ve 12:14 na Fajnu. No a tak je ready například ženská logika. Říká se, že ženy jsou pořád na mobilu. Jenomže žena za 10 minut vyřeší rozhovor s kamarádkou, rodinný problémy nebo například nákupy. Na rozdíl od toho muž za stejnou dobu stihne přečíst 3 diskuze, 2 recenze a taky zpídnout video o tom, proč římská říše vlastně nezanikla. Ale jasně, s náma ženama je pořád problém, že jo?

0: nejlepší z hitparád.
1: To nejlepší ze streamu.
0: To nejlepší z TikToku.
2: Vždycky je hot.
3: Vždycky fresh.
2: Fajn.

0: Saturday, Saturday, Sunday, what?
1: Written a extrémní banger Friday v pátek. No a za chvilku na fajnu Steve Harrington neboli Joe, jeho End of Beginning. Sice Stranger Things už nejsou úplně velký téma, protože prostě lednová záležitost, máme červen, ale songy a Steve Harrington je pořád aktuální a pořád skvělej. A skvělá je i šavarma. A co je vůbec šavarma? Řekneme za chvilku na fajnu. Are you ready for this?

0: Prodigy. Neo Asian.
1: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
3: 3, 2, 1.
4: Welcome to the show.
5: Jo, dáváme ti na ně lístky.
6: Fajn. Vždycky hot?
5: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
7: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou blade battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Hej, už máš řidičák?
9: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
6: Fakt?
9: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
10: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
11: Aha.
10: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
11: A co SSB?
10: SSB? Co je SSB?
11: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
10: A to je nějaká nová investice?
11: To je stavební spoření od Buřinky.
10: Aha, a kde se to dá stáhnout?
11: No normálně v Georgii.
12: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
13: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
14: Senkor.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXXLutz.
1: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
2: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
1: A proč?
2: Mrknout se na auto.
1: A proč?
3: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
4: 一件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
5: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
6: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
7: Popeyes přichází s novinkou Lime and Jalapeno. Šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé jalapeños. Vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená jalapeños s dip and drip omáčkou. Užij si chuť Louisiany, která tě

0: Baba vlny tobogány.
1: Co vás čeká?
0: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
1: Plno tobogánů a skluzovek.
0: Tak všichni rychle do plavek.
1: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kupsi vstupenku.
0: Relax, drinky, animace.
1: To je nekonečné moře legrace, jak z tahitské pláže.
0: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
2: Akvapalas Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na akvapalas.cz.
3: Teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz.

Opět je to taky skupina One Republic. Jejich I Don't Wanna Wait u nás na Fajnu ve 12.31. A šavarma. Úžasný pokrm. No, podle všeho v Kanadě se vytvořil novej rekord, který byl zapsaný do Guinnessovy knihy rekordů, což je super. No ale když jsem to četla na Instači, tak jsem si taky dočetla komentáře, kteří řekli, že hodně lidí neví, co to je šavarma. Na rovinu, já jsem to taky nevěděla, ale šavarmu můžete zkusit například i u nás v Praze. Podle Wikipedie je to druh blízkovýchodního rychlého pokrmu, který je připravovaný na rotačním grilu. Pro blbce je to kebab. Je to trošičku specifičtější kebab a nejdůležitější, tam jsou kyselý okurky. To znamená kebab, který není pro mě, nemám ráda kyselý okurky a zjistila jsem, že strašně moc lidí nemá rádo kyselý okurky. To znamená shawarma, it's not our cup of tea. Ale jestli váš jo, tak doporučuji. Fakt i v Praze se to dá sehnat. Nebo vám doporučím další songy, které jsou taky skvělý. Za chvilkou Shabuzi, Mayo Smith, jejich Blink Twice, nebo Rugale, hvězda naší Next Generation, její Pretty on Paper na Fajnu.

0: twice.
1: Shabuzi, Mel Smith, jejich Blink Twice při Music Boost na Fajnu.
0: Time flies, so don't blink twice.
1: A nebo si dáme party.

0: roku se ta party ještě víc rozjede, protože tady bude moje kolegyňka Kristýnka a já věřím, že si s ní to odpoledne na Fajnu skutečně užijete. Tak buďte ready. Music
1: Boost. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
2: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích.
3: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
4: Pozor, pozor, hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Atención, señoras y señores!
8: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
7: Stres.
8: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
7: La Tropical!
8: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
7: Our

0: Hazard. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
3: Už víte, kam pojedete na dovolenou?
4: Ať už pojedete k moři nebo na chatu, v Auto Esa vždy pořídíte spolehlivý vůz.
3: Vyberte si třeba z nabídky rodinných vozů za skvělé ceny.
4: S výhodným protiúčtem vyměníte malé za velké a ušetříte desítky tisíc.
5: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u Esa.
6: Hej vy, ano vy. Na belabel.cz si můžete potisknout trička pro jakoukoliv příležitost. Ať už plánujete výlet, tábor, rodinnou oslavu nebo legendární teambuilding, u nás to zvládneme kvalitně a bleskově. Už od jednoho kusu. A nezapomeňte, čím víc triček, tím větší sleva. Belabel.cz. Dárky s vlastním potiskem.
7: Mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
8: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
9: Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Rádio.
10: Instagram,
9: YouTube,
10: TikTok,
9: co je zrovna teď in.
10: Fajn. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
9: Jsme fajn. Fajn rádio.

0: Chemical Brothers je Go Banger, se kterým uzavíráme dnešní Music Boost na Fajnu. Přesně tak, 4 hoďky za náma. 9 až 13 smíšou na Fajnu a zítra to bude 8 až 12 smíšou na Fajnu. To znamená další 4 hoďky. Buďte ready, já budu. Ahoj.
1: Music Boost.

0: Music Boost. XXL výprodej v online shop CZ.
1: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop CZ.
0: www.onlineshop.cz.
2: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrosu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
3: Víš, kolik teď ve Smarty ušetříš na novým Samsung Galaxy? Až 3 500. Třeba Samsung Galaxy A57 teď pořídíš už za 8 190. Tak přijď do prodejny nebo klikni na smarty.cz. Stačí říct, stačí pípnout. Prostě Smarty.
4: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky. Bilabil, CZ.
5: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
6: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
7: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
6: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
11: Next Generation.
12: Show od mladých. Pro mladé.
11: Pondělí až čtvrtek.
12: Od 8 večer. Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
11: Sleduj nás na našich sociálních sítích. Fajn.
13: Ne. To já jsem jako ta hlavní postava z nového filmu Obsession, posedlost. Když se totiž podívám ven na to počasí, tak to je jedno velký ne. Je tam hnusně, co k tomu říct, prostě střídá se nám deštík, vítr, hnusný počasí, kolem 15 stupňů, docela chladno. No a právě kvůli tomu větru je pocitová teplota snížená až na 11 stupňů. Takže se dneska dobře oblečte a víte co, zalezte někam do tepla, dejte si horkou čokoládu, co já vím, něco dobrýho, prostě moc nechoďte ven.
11: Fajn. Trénuj jako šampion. Evropský unikát Octagon Gym by Max Fitness se právě otevřel na pražském Smíchově. Čekáme na tebe.
14: Jsme online.
15: Jsme na DAB+.
14: Jsme v aplikaci Rádia CZ.
13: Dvě minutky po jedný odpoledne, čas se něco dozvědět s Hankou.
16: Propadání podle nové studie nepřináší většině žáků výrazné zlepšení školních výsledků. Odborníci zároveň upozorňují, že opakování ročníků může oslabit motivaci studentů. Debatu o českém školství proto znovu rozvířily návrhy na jiné formy pomoci, třeba individuální přístup nebo pravidelné doučování. Zaměstnanci obchodního řetězce Penny budou mít 18. června možnost v klidu sledovat zápas české reprezentace proti Jihoafrické republice na mistrovství světa. Všechny prodejny po celé zemi ve čtvrtek ukončí provoz v 17 hodin a 30 minut, tedy o 2,5 hodiny dříve než jindy. Plánovaný koncert Kejnýho Vesta v Chuchli se nakonec neuskuteční. Vedení závodiště se rozhodlo ukončit spolupráci s pořadatelem a proti konání akce vystoupili taky někteří pražští politici. Hlavním důvodem jsou kontroverzní antisemitské výrobky hudebníka z minulých let, za které se letos omluvil.
11: Fajn.
13: Samozřejmě se musíme kouknout i na dopravu, kde to vázne. D6, 46. kilometr na trase Praha Karlovy Vary. Je tam porouchaný vozidlo, takže zdržení, to znamená, projíždějte se zvýšenou opatrností, dávejte bacha. Pak D10, 2. kilometr na trase Praha Turnov, pozor, na vozovce máme předmět, je tam nějaký kovovej, blíže nespecifikovaný předmět, doufejte, že to není UFO, každopádně se tomu vyhněte. No a pak tady máme na Pražském okruhu na trase Ruzině Modlí Letice nehodu dvou havarovaných aut, zase překážka na Vorzovce, projíždějte se zvýšenou opatrností a všude dávejte bacha.
15: Rádio. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn.
17: Fajn.
13: Krásný páteční odpoledne, konečně to můžeme říct, týden za náma, tohle je pátek, začátek víkendu a taky začátek našeho společného warm-upu se mnou s Kristý. Čekají nás 4 hoďky a my je odstartujeme něčím, co budete milovat stejně jako já. Vy mě znáte a víte, už vás možná napadá, co to může být. Viktor Sheen, dopamin, tahle dodávka dopaminu do vašich uší při pátku upršený, nevadí, rozjedem to právě teď s Viktorem. Let's go!

od vás dneska už stihl někdo naštvat, tak tohle byl song, u kterýho jste to mohli vyřvat. Rihanna a její Breaking Dishes tady na Fajnu. Říká se, že ve vztahu je nejdůležitější upřímnost, což je zajímavý, protože kdybychom byli všichni úplně, ale úplně upřímní, půlka vztahu nepřežije tenhle víkend. Psychologové teď připomínají, že některý malý lži totiž můžou ve vztahu vlastně být prospěšný. A aby bylo jasno, jo, nemyslím věci typu miláčku, to nebyla, teda to byla tvoje rtěnka na košili, to je jiná disciplína, jo, myslím takový ty drobný každodenní lži. Ne, vůbec mi nevadí, že si pustíme tenhle seriál. Jasně, ten účast ti sluší. A vlastně si myslím, že největší vztahová lež všech dob je, mně je jedno, kam se půjdeme najíst. Protože všichni víme, že není. To je jenom začátek psychologické hry, na jejímž konci musíte sami uhádnout správnou restauraci. Psychologové říkají, že pokud nejde o věrnost, peníze nebo důležité věci, tak občasná milosrdná lež může být vlastně projev empatie. Jinými slovy, někdy partnerovi nelžete proto, abyste něco schovali, někdy lžete proto, abyste to přežili. Tak mě zajímá, v čem takhle nevinně lžete svojí drahý polovičce vy? Nebojte se, tady je to safe space, pokud teda zrovna neposlouchá. Tak mi napište na 724-634-634 a dáme si další song. Alex Warren, Passenger, let's go.

Páteční odpoledne na Fajnu a my jsme se hodili do takového klídečku společně s Edison Ray a jejím songem Diet Pepsi. A já jsem se vás ptala, v čem nejčastěji lžete svým partnerům. A tím jsem ale myslela takový ty nevinný lži, jo? Ne nic vážného, ale nevinný lži. A přesně, Michal tady napsal, že lhal v ceně vybavení svých dílů a veteránů, protože tady napsal, největší hrůzu mám z toho, že jednou žena prodá moje vybavení, díly a veterány za ceny, který jsem jí řekl, že to stálo. Takže prostě trošku ubral. No, kdo to někdy nedělá? Pojďme si říct, já třeba lžu o tom, kolik mě stála kadeřnice, protože to nechcete vědět. Tak děkuju za zprávy a my si za chvilku dáme další songy. Čeká nás třeba, a tomu možná neuvěříte, Michael Jackson, jeho Billie Jean. Ideální na pátek, tak za chvilku tady na Fajnu. New music show.

0: Ty jo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
1: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
0: Ne, co to je?
1: Hele, žádný terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
0: Fakt jo? A co to stojí?
1: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
2: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
6: V tom musí být celá liška.
7: A takže je, nabíjíme koloběžku, mámě auto, i tramvaje, co mě vozí do školy.
8: No jasně, všechno u nás doma, i moje hračky, děkuju.
9: Vidíte nás v milionu podob, poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
10: Jsme energie tohoto města.
11: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
12: Senkor.
13: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, bilabil, bilabil, CZ.
14: Každý den vstupuji za mříže. Ne proto, že musím, ale protože chci chránit společnost. Práce ve věznici není pro každého. Ale pokud máte odvahu, respekt a smysl pro spravedlnost, je to práce právě pro vás. Vězeňská služba. Přidej se k těm, co dělají víc než jen práci.
15: To je boží kuchyň.
16: A jak je praktická.
17: JN Interiér, osvědčený český výrobce kuchyní a nábytku.
15: Taky si vyberete tu nejkuchyň.
16: Je skvělá, viď Jardo.
17: www.jninteriér.cz.
14: Využijte váš prostor.
18: To máme. Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko.
19: Zase lítáš v oblacích.
20: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
19: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
20: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
19: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
20: Více o akci na
21: firma na zážitky
20: CZ.
22: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
23: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
24: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
23: A proč?
24: Mrknout se na auto.
23: A proč?
25: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
26: My name is Somber.
27: What up, it's Kehlani.
28: Hey, it's Taylor Swift.
29: Back to the hits.
30: Right, babe.
31: Fine.

tenhle song už dneska nedostanete z hlavy. Nemáte zač, to byly Maneskin, jejich Begin. Holky, mám pro vás jednu zprávu. Ta fotka, kterou jste donutili přítele smazat, byla pravděpodobně jeho nejoblíbenější. Internet totiž řeší zajímavou teorii. Kluci prej často milujou přesně ty fotky, který my holky nenávidíme. Ty rozmazaný, ty, kde máme rozcuchaný vlasy, ty, kde se smějeme jak hyeny po třech energeťácích. Protože zatímco my vidíme, že nám tam trčí jeden vlas, on vidí moment, kdy jsme byli šťastní. A vlastně je to docela cute, protože zatímco my si zoomujeme na ty pory na nose na 300% zvětšení, zatímco oni si říkají, ježiš, tady byla fakt roztomilá. No, tak na druhou stranu, kluci mají taky svoje slepý místa. Třeba když si myslí, že fotka pořízená ze spoda pod bradou je úplně v pohodě. Pojďme si říct, není v pohodě. To není fotka, jakou uděláte přítelkyni. To je, kdybyste fotili náborový plakát na live action verzi Shreka. Prosím vás, nefoťte fotky ze spoda, jo? Neděláme to. Ale celkově je ta pointa vlastně hezká. Když vás má někdo rád, nehledá dokonalost, nehledá filtr, ani to správný světlo. Prostě jenom chce zachytit ten moment. A mě by zajímalo, jestli máte takhle nějakou oblíbenou fotku partnera a jaká to je. Klidně mi ji pošlete, jestli to chcete sdílet, anebo jenom popište, jestli je to teda nějaká hezká fotka, anebo ta, o který bychom my holky možná řekli, že není. Napište na 724-634-634 a mezi tím si dáme další song. Harry Styles, American Girls, tady na Fajnu. Let's go.

0: Pantera, Zara Larsson, jejich Stateside. Mě tenhle song připomíná sluníčko, sice je venku hnusně, ale pojďme předstírat, že je hezky. Já jsem se vás ptala, jak to máte s fotkama vašich partnerek ideálně, protože to bylo na základě teorie, že muži prý mají radši nehezké anebo vtipné fotky svých partnerek. No a Michal píše, to, co žena považuje za svou vadu, bývá často jen důkazem toho, že je člověkem. A právě lidskost je součástí krásy. To je krásný, hezká zpráva. A Lukáš ten zase napsal, že za něj jsou nejlepší momentky. No tak vidíte, tak to máme potvrzený, můžeme jít dál. Za chvilku třeba Imagine Dragons, Demons, let's go. Yo, hit music
1: station. Fine. Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti.

0: Nabídce MM Reality. Byt 1 KK v Dobříši u Příbrami za 3 570 000, byt 2 plus 1 v Rakovníku za 5 765 152 koruny, rodinný dům v Pečkách u Kolína za 11 999 000, byt 3 plus 1 v Dymokurech u Nymburka za 3 799 000 a garáž v Poličce za 550 000 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
5: Senkor.
6: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-podebrady.cz.
7: trenirkarna.cz.
8: Hej ty! Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kód RADIO a jede to. 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš.
7: trenirkarna.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90 a vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Odplouvám kránu na katamaránu.
11: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
10: Odplouvám kránu na katamaránu.
11: www.prageboats.cz.
10: Už ví.
11: Tak vzhůru na palubu.
12: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz.

0: nákupu fee.
1: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
2: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Popeyes přichází s novinkou Lime and Jalapeno. Šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé jalapeños. Vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená jalapeños s dip and drip omáčkou. Užij si chuť Louisiany, která tě nakopne. Jdeš do toho? Lime and Jalapeno už čeká. Právě.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít něj ten správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na party, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.

páteční odpoledne a tohle už byla tak trošku příprava na páteční večer. Pokud se chystáte někam vyrazit, Sub Focus Elevate, pořádná dávka energie. No a pokud byste chtěli třeba vyrazit někam na Eurovíkend, ale říkáte si ne, tam nechám spoustu peněz, mám pro vás tip na víkend, který se možná sám zaplatí. Ve francouzském Toulouse totiž existuje trafika, která je momentálně něco jako meka všech hazardních hráčů. Během jediného týdne tam totiž dva různý lidi vyhráli jackpot. Dva různý zákazníci, jeden týden, dva obří jackpoty. No a najednou je z obyčejné trafiky turistická atrakce. Co mě ale fascinuje je, že všichni víme, jak funguje pravděpodobnost. Ale stejně si v hlavě říkáme, co když ta fakt trafika je kouzelná? Je to stejná logika, jako když si ve fitku stoupnete na pás po někom, kdo je hezký a říkáte si, že si třeba odnesete část jeho genetiky? Neodnesete. Ale chápu to, protože představa, že existuje jedno konkrétní místo na světě, kde se rozdávají miliony, je rozhodně romantičtější než představa, že většina z nás vyhraje maximálně tak další poradu. A teď si představte majitele té trafiky. Ten člověk už nikdy nemusí ty losy aktivně nabízet. Stačí mu cedule, tady někdo vyhrál miliardu. Tak tip ode mě na víkend a za chvilku další song. Gracie Abrams, Hit the Wall.

Brutus, Dennis Lloyd a jejich song Diamonds nám uzavřel první společnou hoďku, ale my nekončíme, právě naopak, pokračujeme dál. Za chvilku zprávy, doprava a pak další songy. Čeká nás třeba Tame Impala, Genie, jejich Dracula, nebo taky Lil Nas X. Tak zůstaňte se mnou na

0: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
1: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
0: Více na světrovnátek.cz.
2: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou aku zahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90 a Radegast ryze hořká 12ka, prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším Tatart nákupy?
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
5: To je mazec.
4: Tatart, opravdový elektrospecialista.
6: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
7: www.projektantbudoucnosti.cz.
8: Trenýrkárna.cz.
9: Hej ty! Ne, ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenýrkárna.cz, napiš kód RADIO a jede to! 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš.
8: Trenýrkárna.cz.
10: Trénuj jako šampion. Evropský unikát Octagon Gym by Max Fitness se právě otevřel na pražském Smíchově. Čekáme na tebe.
11: Jsme online.
12: Online. Jsme na DAB+.
11: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
13: 3 minutky po druhý odpoledne. Čas se zas něco rozvědět s Hankou.
14: Vysočinou projelo na 130 historických vozů v rámci legendárního závodu 1000 mil československých. Letošní ročník slavnostně odstartoval prezident Petr Pavel. Instagram začal postupně zavádět funkci, která uživatelům umožní libovolně přeskládat fotografie v profilové mřížce. Dosud o pořadí příspěvků rozhodovalo hlavně datum zveřejnění. Nově se budou moci lidi upravit vzhled svýho profilu podle vlastních představ. Funkce se zavádí postupně po celém světě a bude dostupná zdarma. Zpěvačka a bývalá hvězda Disney Channel Bridget Mendler se po dlouhé hudební pauze vrací na scénu. Překvapivě vydala nové 6skladbové EP Once Again, které je od 5. června dostupné na streamovacích platformách. Jde o její první větší hudební projekt po skoro 10 letech a fanoušci tak mají konečně k dispozici zcela novou tvorbu.
13: Fine. Pojďme mrknout na dopravu, jak to vypadá. D5, 35. kilometr na trase Praha-Rozvadov. Bacha, je tam předmět na vozovce a zase průjezd zvýšenou opatrností. Pak D6 na trase Karlovy Vary, Cheb, 127. kilometr, porouchaný vozidlo. Znamená to zdržení, takže průjezd zvýšenou opatrností a je tam prostě mazec, takže bacha. V ulici na Poříčí v Praze máme nehodu 2 havarovaných vozidel, zase překážka na vozovce. Klasika, dávejte si bacha, jezděte opatrně, venku je hnusně, svádí to k problémům.
15: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
13: Čauky, pokračuje náš Fine Warm-up, tohle je 2. hoďka se mnou s Kristý, čekají nás další fine songy a odstartujeme to hned, není na co čekat. Lil Nas X, slibovaný song Star Walking, let's go.

Drákula v podání Tameho Impaly a Genie právě teď dohrál na fajnu 14-12 páteček. Mistrovství světa ve fotbale teprve začalo, no a Britové ty už prohrávají, ale s inflací. Protože fanoušci ve Velké Británii letos zjistili docela nepříjemnou věc. Pivo v hospodě během šampionátu zdražilo za poslední 4 roky o víc než třetinu. A to je docela nepříjemná zpráva v zemi, kde se fotbal bez piva bere asi stejně vážně jako koncert bez hudby. Upřímně, z našeho pohledu v tom ale vidím docela pozitivum. Britové jsou jedna z mála zemí, která nám Čechům dokáže konkurovat v disciplíně dát si jedno a pak si jich dát 5. Takže pokud si teď to pivo budou rozmýšlet dvakrát, máme o jednoho soupeře míň. Na druhou stranu britský pivo, ta chuť, no, nevím. Mně to ale připomnělo právě to, jak strašný rozdíl je zážitek dát si pivo v různých zemích. My Češi jsme trochu rozmazlení, jsme zvyklí na naše pivo. Pak ale vyjedete do zahraničí, objednáte si místní specialitu, zaplatíte za ní v přepočtu právě třeba těch 200 korun, no a po prvním loku si nejste jistý, jestli ještě hodnotíte pivo anebo vodu, co byla až moc dlouho v rezavých trubkách. Schválně, pojďme se zamyslet. Napište mi, jak to máte se zahraničním pivem, jestli vám chutná v nějaký zemi. Případně třeba, kde jste měli to nejhorší, nebo jestli fakt jedině český pivo, žádný jiný. Pojďme debatovat mezinárodní hodnocení piva. 724-634-634, tam mi napište a já vám pošlu zatím Tate McRae a její Just Keep Watching.

0: odpoledne a tohle byl Shawn Mendes se songem Why tady na Fajnu. Já jsem se vás ptala, jak to máte s pivem v zahraničí? Kde je podle vás nejlepší pivo nebo kde je nejhorší? Václav tady doporučuje pivo v Americe, konkrétně nějakou značku, ale teda neznám, takže zapisuju Coors nebo Coors, co já vím. No a pak Michal píše, že se bojí odpovědět, protože má raději méně hořké pivo a když už je nucený pod výhruškou ukončení obchodního jednání, tak si radši dá belgický, německý nebo i to britský. Mají méně pěny, kterou taky nemá rád a chuťově jsou sladší. Michal taky píše, že je sice přesvědčen, že Češi mají pivo fakt nejlepší, ale 3 lidi, 7 chotí. Já vám děkuju za zprávy, no a za chvilku další song, Kamrad Be Mine, tak zůstaňte tady na Fajnu.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, 3x destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
2: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
3: Nákupy v online shop CZ.
4: Bazény Marimex slaví 33 let a my to slavíme s nimi. Akční kódy na bazény právě nyní v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz.
5: Potřebuješ boost do hry? Hrnaudětka.cz ti pošle free spiny a bonus za registraci hned teď. Jackpoty jsou ready, tak na nic nečekej a ukaž, jak hraješ ty. Hrnaudětka.cz je prostě sick.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
7: Attention!
8: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
7: Yes,
8: protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
7: La Tropical!
8: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
9: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
10: K novému vozu Hyundai od Autocode získáte zimní pneumatiky nebo tažné zařízení zdarma. A k tomu další bonusy. Autocode.cz. Více než 30 let s vámi.
11: V březnu se mu narodilo první dítě a v červenci přijede poprvé do Prahy americká popová star Charlie Puth. Fórum Karlín 28. července. Koncert tohodle léta přiváží Force.
12: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
13: Auto ESA to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance pro věření vozu.
12: Auto ESA to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
14: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
15: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí to je Astratex.cz.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
17: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
18: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
19: Senkor.
20: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
21: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.

0: ultimátní pozbuzovací hymna do tohohle upršeného počasí, ale jsou Toilo a jejich Heroes. Existují dva typy lidí. Ti, co si objednají kebab, a ti, co si řeknou, hele, co kdybychom dotlačili auto domů. Tohle se stalo trojici kamarádů v Číně. Po večeru, jo, musíme zmínit, že byli trošku společensky unavení, opilí, usoudili, že za volant sednout nemůžou. Řekli byste si, to je slibný začátek, konečně někdo rozumnej. Jenže pak přišla ta druhá fáze. Místo taxíku se rozhodli, že to svoje auto prostě dotlačej domů. A aby to bylo ještě absurdnější, jeden z nich ho zvenku navigoval. To už není doprava, to je improvizovaný průvod. Mě na tom ale baví ta logika. Normální člověk vidí auto a řekne si, vždyť to váží tunu. Opilej člověk vidí auto a řekne si, tohle je problém pro moje budoucí já. A nejhorší je, že vlastně chápu, jak ten nápad vznikl, protože ve 3 ráno existuje taková zvláštní zóna, kde všechno zní geniálně. Přestěhovat gauč? Jasně. Koupit letenky? Proč ne? Dotlačit auto několik kilometrů? Rozhodně. Policie teda nakonec nadšená úplně nebyla. Ukázalo se, že tohle není žádná právní klička, která by prošla, takže to rozhodně nezkoušejte, ale upřímně oceňuju to odhodlání. No a teď chci slyšet vaše storky. Jaký největší průšvih jste provedli v opilosti, nebo jaký nejhorší nápad jste měli v opilosti? Může to být to stejný. Pojďte mi napsat na 724634634. Myslím si, že ideální téma na pátek, ať se když tak vzájemně upozorníme na to, co nedělat, tak mi pojďte napsat a mezi tím další song. Taylor Swift, Elizabeth Taylor.
1: Hey, this is Taylor Swift. You're about to hear my song Elizabeth Taylor.
2: Vždycky hot. Vždycky fresh.
3: Fajn.

0: Guetta si a tenhle krásný song Beautiful People jsme si dali při pátku na fajnu a já jsem se vás při tom pátku tak ptala, jaký nejhorší nápady jste měli, když jste byli opilí. Tady napsal Michal, že jednou šel zazvonit v opilosti na Jiřího Lábuse, protože věděl, kde bydlí, no a ozval se rozespalý rumburak. Já se nedivím, vzbudit někoho ve 3 ráno, když se s ním ani neznáte, taky bych asi se chovala spíš jako rumburak. Jiný Michal napsal další zprávu. Píše, že nejhorší je, když člověk nepije a sleduje svý opilý kamarády, jak vymýšlí tyhle bejkárny. Když jsem ještě bydlel v Praze, tak takhle jednou v noci na náplavce někde sehnali, nebo spíš našli nákupní košík. Kámoš si do něj sednul a sjel do Vltavy. U toho křičel, že je parník a houkal u toho. Pak už teda jenom bublal. No nic se mu nestalo, protože ledová voda ho probrala a chuť jít byla větší než trasa Praha Drážďany. Lidi, pijte s rozumem. To je dobrý vzkaz na závěr. Každopádně vám děkuju za tyhle příhody. Aspoň máme co vyprávět, no. Ale radši opatrně a za chvilku další songy. Třeba Miles Smith, Stargazing. Tak zůstaňte na fajnu.
1: Fajn. Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
2: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
1: Více na světrovnatek.cz.
3: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
4: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš

0: Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
1: Party, svatba, ples. S Clip-in vlasy od Gold Hair můžeš mít dlouhé vlasy, kdykoliv budeš chtít. Vlasy si sama prodloužíš za pár minut i bez kadeřníka. A ceny? Na goldhair.cz vždy férové. Goldhair.cz. Buď krásná pro každou příležitost. Goldhair.cz.
2: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrossu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
3: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
4: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
5: Senkor.
6: Hej, už máš řidičák?
5: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
6: Fakt?
5: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
7: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
8: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
9: Rozluč se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
10: Vidíš to?
11: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
10: No a víš, co vidím já?
11: Co?
10: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
11: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
10: U nás si vybere úplně každý.
11: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
10: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku nemůžete nic zkazit.
11: Nejlepší dárek je zážitek.
12: Firma na zážitky.cz.

0: Prodigy. Neo Akon.
1: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Colin Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
3: 3, 2, 1.
4: Welcome to the show.
5: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
5: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.

Another a 54 Ultra nám dohráli na fajnou Talk to You, ideální melodie na zpříjemnění pátku, takhle při tom upršeném počasí. No a česká fotbalová reprezentace na mistrovství světa narazila na první překážku. A nemyslím tím výjimečně obranu. Respektive obrana soupeře by se dala zmínit taky, protože jsme zápas s Koreou prohráli 1-2, ale já teď mluvím o tom, že autobus našich fotbalistů cestou na trénink zablokoval silnici a hráči museli tu poslední část cesty dojít pěšky. Nikomu se nic nestalo, ale vzhledem k té dnešní prohře s Koreou si říkám, co když je to celý propojený? Co když to byla kampaň? Co když kluci nechali všechny síly na tom přesunu pěšky? No a představte si pak ten meeting před zápasem. Tam trenér jim říká, kluci, musíte nechat na hřišti úplně všechno. A oni říkají, no to už jsme bohužel nechali na chodníku cestou na trénink. Já ale musím ocenit jednu věc. Většina týmu na mistrovství světa řeší taktiku, Češi testují, jestli zvládnou kombinaci fotbalu a turistiky. Jsme prostě multisportovní národ. No doufejme, že už nás nepostihnou žádný dopravní komplikace, ani žádná obrana nějakého dalšího týmu, že urveme nějaký body, no a budeme to sledovat mezi tím další songy. Pojďme to trošku rozproudit, o trošku víc energie potřebujeme, cítím to. DJ Fresh, Gold Dust, trošku návrat zpátky do minulosti, tohle vás pořádně rozproudí.

Ahojte, jak vyladíte fajn warm-up a já věřím, že tohle už vás pořádně rozžavilo. DJ Fresh Gold Dust. No a my nezastavujeme, protože energie si budeme dodávat i v následující hoďce. Teď si dáme počasí, dopravu, zprávy a pak další songy. Takže zůstaňte se mnou na fajnu.

0: vždycky fresh.
1: Fajn.
2: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
3: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3/4 litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
5: Víš, kolik teď ve Smarty ušetříš na novým Samsung Galaxy? Až 3,5 tisíce. Třeba Samsung Galaxy A57 teď pořídíš už za 8190. Tak přijď do prodejny nebo klikni na smarty.cz. Stačí říct, stačí pípnout. Prostě Smarty.
6: Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
7: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
9: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
10: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
9: A proč?
10: Mrknout se na auto.
9: A proč?
11: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
12: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
13: Sleduj nás na našich sociálních sítích.
1: Fajn.
14: Co pozitivního se dá říct kněčky a dnešnímu počasí? 15 stupňů, pocitově ale 12, protože nárazový vítr tu teplotu snižuje. A když koukám na následující hodiny, tak vidím déšť, déšť, déšť, déšť. No nic moc, ale pozitivní je, že nás sice čeká propršený víkend pravděpodobně, ale potom se budou teploty jenom zvyšovat. Takže si to dnešní počasí užijte, protože ono se to dá užít. Jenom si musíte najít ten svůj způsob. Ať už to bude film, knížka, zalézt do kina můžete jít. Něco takového. Prostě využijte tohle počasí na dešťové aktivity.
1: Fajn.
15: Jsme online. Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot news.
14: Jedna minutka po třetí odpoledne. Pojďme se zas něco dozvědět s Hankou.
16: Už během letošního léta by podle médií mohly přijít výrazné změny v Microsoftu. Firma chce zefektivnit své fungování a omezit výdaje. To má vést k rozsáhlému propouštění i dalším úsporám. Největší dopad se očekává v herní divizi Xbox, kde mají být kromě škrtů v počtu zaměstnanců omezeny také rozpočty. Nové pravidlo na jedné ze sardinských pláží má zabránit přeplněnosti a obsazování nejžádanějších míst. Z tohoto důvodu si lidé mezi 10 až 65 lety nesmí rozkládat vlastní slunečníky. Omezení se naopak netýká dětí, seniorů ani osob se zdravotním omezením. Dvouletý proces zvládl Machine Gun Kelly za pouhé 2 měsíce. Právě výrazné urychlení tvorby blackout tetování mu ale přineslo zdravotní komplikace. Objevily se problémy se spánkem, omezená pohyblivost i žloutnutí kůže. Přesto hudebník své tetování nevnímá negativně. Považuje ho za důležitý symbol osobní proměny a definitivního uzavření jedné etapy života.
1: Fajn.
14: Jak to dneska drandí na silnicích, na trase Polsko-Praha na D1, překvapivě. 244. kilometr máme porouchaný vozidlo, hlásíme tam zdržení, je tam překážka na vozovce, takže to znamená logicky, že opatrně. Potom tady máme taky, co tady máme, D3 na trase Kaplice Mezno, předmět na vozovce, jo, je tam kus plechu, tak ať do toho nenarazíte, a pak tam není i váš kus plechu, opatrně. V ulici Boženy Němcové v Liberci nehoda 2 havarovaných vozidel, překážka na vozovce, opět je to bus a auto. Takže velká nehoda, opatrně projíždějte všude se zvýšenou pozorností a dávejte na sebe bacha.

0: to nejzajímavější ze sociálních sítí.
1: Krásný páteční odpoledne ještě jednou. Tohle je Warm Up a my začínáme už raz, dva, třetí. Je to možný třetí společnou hoďku. No utíká to fofrem a to věřím, že vlastně všichni chceme, protože je pátek a všichni chceme už víkend. A utíká to rychle i se songama, takže my si je hned dáme. Coldplay, Little Sims, Burna Boy, We Pray. Modlíme se, ať ten pátek je co nejlepší. Pojďme na to.

Teddy Swim, song plný emocí, Mr. Know It All. Doufám, že ho máte rádi tak, jak já. 15.12, páteček, no a jestli jste si mysleli, že největší vítězství po rozchodu je dát si novou profilovku, tak Shakira právě zvedla laťku. Shakira se totiž objevila už na čtvrtém mistrovství světa ve fotbale. Jo, zas byla na zahájení, zatímco její ex-fotbalista Gerard Piqué jen na třech. A internet z toho udělal statistiku, kterou nikdo nepotřebuje, ale zároveň nás baví, protože upřímně, to je taková ta úroveň comebacku, kdy se ani nemusíte hádat. Shakira prostě jenom existuje, zpívá už dvě dekády nebo kolik Waka Waka. No a mezi tím jí lidi začnou porovnávat s fotbalistama podle počtu světových šampionátů. A to ani nemusí kopat do míče. Nejlepší na tom je, že podle téhle statistiky Shakira teď dorovnala i legendy jako Pelé nebo Maradona. Takže zatímco my se snažíme prostě přežít týden, jsme rádi, že jsme se dožili pátku, Shakira sbírá mistrovství světa ve fotbale jako Pokémony. Musím ale říct, že internet někdy může být krutý místo, takže nechtěla bych být dneska v roli toho jejího ex-manžela a otevřít si sociální sítě. Ne, to bych se radši zdechla z internetu. A my si radši dáme jiný song. Haven, Caitlin Aragon, I Run. Pojďme od toho doslova utíct.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někdy správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě.
0: Na party, v autě, v hlavě. Tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.

Ladíte fajn a tohle byl ideální song na pátek, protože Kellyn tam zpívá Santé, což je francouzsky na zdraví. Doslova se ten track jmenuje teda Santé. No dneska komu bychom mohli popřát? Dneska má svátek Antonie, já žádnou neznám, ale věřím, že třeba nějakou znáte. Tak když tak tímhle přejeme všechno nejlepší k svátku. No a pustíme si další songy. Potom, co jsme tady měli party, na zdraví, taneční songy, si podle mě zasloužíme i nějaký emoce. Takže za chvilku třeba tohle. Jo, není to úplně ploužáček, ale ty emoce z toho přímo vřou. Alex Warren a jeho Fever Dream. Už za chviličku tady na Fajnu.

0: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
1: Senkor.
2: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
3: XXL výprodej v online shop CZ.
4: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu. CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
6: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
7: Hej, už máš řidičák?
8: Jasně, autoškola CZ, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
7: Fakt?
8: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
9: Popeyes přichází s novinkou Lime and Jalapeno. Šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé jalapeños. Vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená jalapeños s dip and drip omáčkou. Užij si chuť Louisiany, která tě nakopne. Jdeš do toho? Lime and Jalapeno už čeká. Právě teď v Popeyes.
10: Každý den vstupuji za mříže. Ne proto, že musím, ale protože chci chránit společnost. Práce ve věznici není pro každého. Ale pokud máte odvahu, respekt a smysl pro spravedlnost, je to práce právě pro vás. Vězeňská služba. Přidej se k těm, co dělají víc než jen práci.
11: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
12: Zase lítáš v oblacích.
13: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
12: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
14: Tak honem, ať vám neuletí!
13: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
12: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
13: Více o akci na
15: firma na zážitky
13: CZ.
16: Víš, kolik teď ve Smarty ušetříš na novým Samsung Galaxy? Až 3 500. Třeba Samsung Galaxy A57 teď pořídíš už za 8 190. Tak přijď do prodejny nebo klikni na smarty.cz. Stačí říct, stačí pípnout. Prostě Smarty.
17: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
18: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích.

0: Na Fajnu dobíjíme elektrickou koloběžku Senkor. Fajn.
1: Na Fajnu právě rozdáváme koloběžky, elektrický koloběžky Senkor v celkové hodnotě 60 tisíc korun. Takhle, rozdáváme od pondělí, ale říkám vám to už teď, protože je tam jedna hrozně důležitá věc. Pokud chcete hrát, musíte být zaregistrovaný na našem webu. Bez registrace vám bohužel fakt nezavoláme, takže první krok je jasný. Běžte se zaregistrovat, odkaz najdete mimochodem i na našem Instagramu. No a jak to funguje? Společně nabíjíme koloběžku. Každá správná odpověď bude přidávat 10% baterky. To znamená, vybraný dostanou otázku a když odpoví správně, dokážou dobít baterku o 10%. No a ten, kdo ji dobije na 100%, vyhraje koloběžku Senkor Scooter S71. Je to koloběžka, která uhání až 25, zvládne až 25 km na jedno nabití, takže nečekejte. Registrace na webu, registrace na webu, registrace na webu. Nejsem zaseklá, jenom chci, abyste si to zapamatovali, takže běžte na náš Instagram, najděte si odkaz nebo rovnou na web, protože bez té registrace vás do hry nevezmeme. No a kdo by to nechtěl drandit po Praze na elektrický koloběžce, že? Takže šup, nabíhat.
0: Elektrická koloběžka Senkor na Fajnu. Nabij, vyhraj a jeď.

0: věřím, že všichni milujeme. No ale popový ikony máme i u nás v Česku. Farná, její Perpetuum mobile, song, který už si tenhle víkend budete moct poslechnout naživo, protože Eva Farná konečně bude mít svoje koncerty v Edenu. Sobota, neděle a pak ještě úterý. Takže jestli ještě nemáte lístky, můžete. Nicméně se tam uvidíme. Dáme si to, ale tuhle songu, abyste se připravili, si dáme i za chviličku tady na Fajnu. Tak zůstaňte se mnou.
1: Fajn. Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
2: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
1: Více na světrovnatek.cz.
3: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
4: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
5: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
4: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
5: Co si vezmu na sebe?
4: Zalando.
6: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrossu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
10: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
11: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
10: A proč?
11: Mrknout se na auto.
10: A proč?
12: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
13: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým

0: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
1: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
0: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
2: Vychutnejte si v Bile plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Otevíráme pro vás novou prodejnu Bila v Roztokách u Prahy v Lidické ulici. Až do úterý máme v akci banány v Bila klubu za 19,90, sleva 50%. Bila. To dobré začíná u nás.
3: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
4: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Nákupy v online shop CZ.
6: Bazény Marimex slaví 33 let a my to slavíme s nimi. Akční kódy na bazény právě nyní v online shop CZ.
5: www.onlineshop.cz.
7: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.

nádherný song, po kterém doufám, že vám úsměv naopak narostl, nikoliv zmizel. Pátek odpoledne a celý dětství nám tvrdili, že s velkou mocí přichází velká zodpovědnost. Spider-Man tu větu ale očividně slyšel jako s velkou mocí přichází možnost Leonarda DiCapria obrat o miliony. Herec Tobey Maguire, kterýho většina z nás zná jako hodnýho Petera Parkera, měl totiž podle všeho během několika let vydělat obří peníze na pokru. A ne v žádný aplikaci. Prej seděl u soukromých her s hollywoodskýma hvězdama jako Leonardo DiCaprio nebo Ben Affleck. A já jsem z toho trošku zmatená. Ve filmech Tobey působil jako člověk, kterýmu byste půjčili sešit na poznámky. Ne jako někdo, kdo vás psychicky zničí během 4 kol pokru. Ale vlastně to dává smysl. Spider-Man měl Spidey senses, alias pavoučí smysly, takže zatímco Leonardo se snažil blafovat, Tobey už určitě 3 minuty věděl, co mají ostatní za karty. Takže jsme dneska zjistili 2 věci. Za prvý, Tobey Maguire je očividně mnohem nebezpečnější mimo Marvel Universe než v něm. A za druhý, kdybyste někdy náhodou se ocitli na pokrovém turnaji celebrit, nesedejte si vedle Spider-Mana za žádnou cenu. Protože jestli vás někdo dokáže připravit o peníze a tvářit se u toho jako nejhodnější člověk na planetě, tak je to právě on. Bacha na to, kdyby náhodou, nikdy nevíte, že jo? A my si dáme radši další song. BB Rixa, Faithless, New Religion. Pojďme na to.

0: pekne chytlavá záležitosť BB Rexa Faithless, jejich song New Religion nám zakončuje třetí společnou hoďku tady na Fajnu, ale my nekončíme. Jedem dál. Po čtvrtý hodině nás čekají zprávy, doprava a další songy. A mezi nimi třeba Becky Hill, David Guetta, jejich Remember. Bude zase party, budou zase emoce, no prostě zůstaňte tady se mnou.
1: Den bez dobrý hudby.
2: To je jak drink bez ledu.
1: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe.

0: Frühstücksgeflash.
1: Fajn. Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
2: K novému vozu Hyundai od Autocode získáte zimní pneumatiky nebo tažné zařízení zdarma. A k tomu další bonusy. Autocode.cz. Více než 30 let s vámi.
3: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
4: Party, svatba, ples. S Clip-in vlasy od Gold Hair můžeš mít dlouhé vlasy, kdykoliv budeš chtít. Vlasy si sama prodloužíš za pár minut i bez kadeřníka. A ceny? Na goldhair.cz vždy férové. Goldhair.cz. Buď krásná pro každou příležitost. Goldhair.cz.

0: až 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky. Bilabil, CZ.
2: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
3: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
4: Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme
5: v aplikaci Radia.cz.
6: Propadání podle nové studie nepřináší většině žáků výrazné zlepšení školních výsledků. Odborníci zároveň upozorňují, že opakování ročníků může oslabit motivaci studentů. Debatu o českém školství proto znovu rozvířily návrhy na jiné formy pomoci, třeba individuální přístup nebo pravidelné doučování. Zaměstnanci obchodního řetězce Penny budou mít 18. června možnost v klidu sledovat zápas české reprezentace proti Jihoafrické republice na mistrovství světa. Všechny prodejny po celé zemi ve čtvrtek ukončí provoz v 17 hodin a 30 minut, tedy o 2,5 hodiny dříve než jindy. Plánovaný koncert Kejnýho Vesta v Chuchli se nakonec neuskuteční. Vedení závodiště se rozhodlo ukončit spolupráci s pořadatelem a proti konání akce vystoupili taky někteří pražští politici. Hlavním důvodem jsou kontroverzní antisemitské výrobky hudebníka z minulých let, za které se letos omluvil.
7: Fajn. Rychle mrkneme na silnice. Nebezpečí máme na D10, 43. kilometr na trase Praha Turnov. Pozor, jsou tam lidi na vozovce, dokonce prej děti ve středových svodidlech. Nevím, co tam dělají, neptejte se mě, to jsem se nedočetla. Některý děti si hrajou s kamením, některý asi se svodidlama, každopádně opatrně. Další nebezpečí v ulici Svatoplukova v obci Brno, nehoda dvou havarovaných vozidel, probíhá tam vyšetřování. Pak tady máme taky v obci Šenov v okrese na Ostravě, nehoda, zase havarovaný vozidlo. Prostě opatrně, dávejte bacha na cestách, ať už jedete, kudy jedete.
8: Fajn Radio. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn.
9: Fajn.
10: Yeah.
7: Páteční odpoledne a tohle je Fajn Warm Up se mnou s Kristý. Čeká nás poslední společná hoďka, neuvěřitelný. To znamená, že ten pracovní týden se oficiálně blíží ke konci a to znamená, že bychom to měli oslavit dobrýma songama. Takže teď si dáme Becky Hill a Davida Guettu Remember. Tenhle song, který se hodí na party a nebo kamkoliv jinam. Klidně i někam do kanclu. Pojďme na to hned teď.

Ladíte fajn pátek a tohle byla Lady Gaga a její The Dead Dance, 16.13. No a všechny naši rodiče strávili hodiny tím, aby nás odnaučili nosit dudlík, cucat dudlík a my teď platíme za to, aby jsme je měli. Tím myslím, že to je trend, který je zatím v Americe, ale je možný, že se dostane i k nám, nedej bože, jo? Takže bacha. Po TikToku se totiž šíří trend dospělých dudlíků proti stresu. Psychologové tomu říkají regrese. Návrat k dětským mechanismům uklidnění, takhle fancy to nazývají. Já tomu říkám logický další krok. Asi, co já vím, Gen Z vyzkoušela všechno. Už zkoušíme všechno, prostě maču, ledový koupele, manifestaci, jogu, tarot, astronomii, astrologii, co já vím. A teď jsme dospěli k závěru, že nejlepší coping mechanismus možná celou dobu visel na šňůrce u kočárku. Nejvíc mě ale fascinuje, že ty některé dudlíky stojí i přes 1000 korun. Takže si představte, že prostě dospěláci teď utrácejí víc než 1000 za dudlík, který v dětství jich měli spoustu. Já se tomu směju, ale zároveň to docela chápu. Protože když se podíváte na ceny nájmů, pracovní dobu a tak dále, no tak a ještě na třeba svůj screen time, tak taky občas zatoužíme všichni asi jenom, aby nás někdo zabalil do deky a řekl nám, že všechno bude dobrý. Pro všechny, který máte pocit, že něco nezvládáte, tady mám ale jeden song, který taky je takový pohlazení po duši. Gufrau, Marie April, jejich nezvládám. Pojďme na to.

0: Hozier, Nobody Soldier nám dohrál na fajnou pátek odpoledne. A kdo by nemiloval trošku dramatu? Jestli máte rádi drama stejně jako já, tak věřím, že už sledujete novou reality show Are You The One. Ale co nevíte možná ještě je, že k tomu máme podcast. Já a Alberto, skvělý moderátor, skvělý týpek, to společně rozebíráme v podcastu každý týden. A momentálně už máme venku první epizodu. Takže jestli vás to zajímá, rozhodně nabíhejte na náš Instagram. Omrkněte to. Pardon. A dejte si to pak i na našem YouTube, mě to až rozbrečelo. Slyšíte? Normálně mě to dojalo, fakt se na to mrkněte. Yo, hit music
1: station. Hey. Fajn. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
3: XXL výprodej v online shop CZ.
4: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz.
5: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
7: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
8: V tom musí být celá liška.
9: A takže je, nabíjíme koloběžku, mám mě auto, i tramvaje, co mě vozí do školy.
10: No jasně, všechno u nás doma, i moje hračky,
9: děkuju.
11: Vidíte nás v milionu podob, poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
12: Jsme energie tohoto města.
13: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
14: Senkor.
15: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
16: Rozluč se se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
17: Popeyes přichází s novinkou Lime and Jalapeno. Šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé jalapeños. Vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená jalapeños s dip and drip omáčkou. Užij si chuť Louisiany, která tě nakopne. Jdeš do toho? Lime and Jalapeno už čeká. Právě teď v Popeyes.
18: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
19: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
18: Těšíme se na vás.
20: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, bilabil, bilabil, CZ.
21: My name is Somber.
22: What up, it's Kehlani.
23: Hey, it's Taylor Swift.
24: Back to the hits.
22: Right, babe.
21: Fine. Vítejme si náma.
0: Naše otcové jsou

definice perfektního soundtracku k dnešnímu upršenému pátečnímu odpolední. Dave Thames a jejich song Rain Dance. Školní jídelna. Místo, ze kterého máte buď absolutní trauma, anebo si doteď pamatujete den, kdy byly buchtičky se šodo. Školní obědy jsou teď velký téma. Začíná se to rozebírat zase u nás v Česku, protože rodiče si hodně stěžují na kvalitu jídla, jídelny se mají nějakým způsobem modernizovat a řeší se celkově, co by děti vlastně měly jíst. Protože ty sladký obědy, buchtičky se šodo, no, pojďme si říct, spíš nás to utlumí. Ale já, když si řekne školní jídelna, tak si jasně vybavím jídla, které nám nechutnaly, ale zároveň i ten pocit, když jste ráno přišli do školy, podívali se na jídelníček a věděli, že dneska je ten dobrý den. Ten den, kdy bude kachna se zelím, nebo kdy budou vdolky, nebo prostě něco, co vám zrovna chutnalo. A najednou ta nálada byla skoro lepší než o Vánocích. Naopak, když byla nějaká luštěninová směs nebo uho, no tak se půlka školy tvářila, že radši umře hlady, samozřejmě. Ale protože my už jsme tady spolu řešili jídla, které vám nechutnaly ve školní jídelně, tak mě teď naopak zajímá vaše nejoblíbenější jídlo ze školní jídelny. To, na který byste se klidně vrátili, kdybyste mohli. Napište mi na 724-634-634. Máte na to zhruba 3 písničky. Mezi tím si dáme třeba Chemical Brothers a jejich Go. Tak let's go.

večer, dobrá nálada, dobrý songy, tohle byl Kato Johnny, Turn the Lights Off na Fajnu 16.43 a my probíráme vaše oblíbený, pro změnu oblíbený jídla ze školní jídelny. Napsal Michal, který mi řekl, že jeho nejoblíbenější jídlo bylo ve školní jídelně a vlastně celý třídy nejoblíbenější jídlo řízek s bramborovou kaší. Málem jsem si řekla se salátem, to bych pochopila možná ještě o trošku víc, ale jo, to je taková safe volba, na tom se většinou nedá moc co zkazit. Připomínám většinou, jo, dá se zkazit všechno, ale taková jako bezpečná volba. A pak napsal ještě Bob a Bob mě teda hodně zaskočil. Bob píše, byť mě asi hodně lidí odsoudí, já miloval v jídelně uho. Uho omáčku s kaší, masem a k tomu okurkovej salát. To je hodně nepopulární názor. Myslím si, že tohle nemělo moc lidí rádo, ale tak proti gustu žádný disputát, nebo jak se to říká, jo? My si za chvilku dáme další dobrý songy. Ty budou chutnat všem, třeba Justin Timberlake a jeho Can't Stop the Feeling. Tak zůstaňte tady na Fajnu. We got that hit.

0: To je mobilní servis?
1: Ano, prosím.
0: Už mám zase rozbitý mobil. Nemůžu volat, nemůžu platit, nemůžu prostě nic. Potřebuju to opravit co nejrychleji. Umíte to?
1: Ano, všechny opravy děláme na počkání i bez objednání. A hlavně s doživotní zárukou. Mobilní servis najdete v Opletalově a Dukelských Hrdinů nebo online na mobilniservis.cz.
0: No tak já jedu k vám.
1: Mobilní servis CZ. Opravy hned.
2: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Atención, señoras y señores!
6: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé. Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
5: La Tropical!
6: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
5: Awarashar!
7: Jaké pantofle a kabelku na dovolenou? Jaké

0: cenách e-obuv ví.
1: Ty jo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
2: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
1: Ne, co to je?
2: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
1: Fakt jo? A co to stojí?
2: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
3: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
4: To jsou krásné kuchyně, kde nám mamka vaří dobroty.
5: I táta přece vaří.
6: JN Interiér, to je český výrobce kuchyní, skříní a nábytku na míru.
4: www.jonointeriér.cz.
7: Víš, kolik teď ve Smarty ušetříš na novým Samsung Galaxy? Až 3 500. Třeba Samsung Galaxy A57 teď pořídíš už za 8 190. Tak přijď do prodejny nebo klikni na smarty.cz. Stačí říct, stačí pípnout, prostě Smarty.
8: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
9: www.projektantbudoucnosti.cz.
10: Odplouvám kránu na katamaránu.
11: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
10: Odplouvám kránu na katamaránu.
11: www.prageboats.cz.
10: Už vím.
11: Tak vzhůru na palubu.
12: This is Bruno Mars.
13: I'm Lily Reed.
14: It's Sabrina Carpenter.
15: Music.
16: Fine.

Ray a její song Where is my husband, kde se ptá, kde mám toho manžela? A já si myslím, že my se ale spíš všichni teď ptáme, kde máme ten víkend. No naštěstí už se k němu blížíme, blíží se 5. hodina, věřím, že už máte padla ideálně a to znamená, že já už budu mít taky padla. Jo, je to tak, naše 4 společné hoďky zase utekly jako voda v umyvadle, Nicméně máme před sebou konečně ten vytoužený víkend, doufám, že si odpočinete a já si taky odpočinu a pak se na vás budu těšit zase v pondělí ve stejném čase od 1 do 5 každý všední den. Máme se na co těšit, další songy, další povídání, tak užívejte zbytek dne. Já vám posílám poslední song, přeju krásný víkend, Kelly Love Tied Up, poslední song do vašich uších. Mějte se krásně, bye babes.

0: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou aku zahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
1: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
2: Party, svatba, ples. S Clip-in vlasy od Gold Hair můžeš mít dlouhé vlasy, kdykoliv budeš chtít. Vlasy si sama prodloužíš za pár minut i bez kadeřníka. A ceny? Na goldhair.cz vždy férové. Goldhair.cz. Buď krásná pro každou příležitost. Goldhair.cz.
3: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
4: Senkor.
5: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
6: Pak přijeďte do AutoESA.
5: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
6: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
5: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
6: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
8: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
9: Sleduj nás na našich sociálních sítích. Fajn.
10: Trénuj jako šampion. Evropský unikát Octagon Gym by Max Fitness se právě otevřel na pražském Smíchově. Čekáme na tebe.
11: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
12: Fine Drive, Jindra Žampa.
13: OK, 17. hodina odbyla, startuje páteční Fine Drive, dáme si nabitou hodinku, povíme si třeba o Power Napíku, do toho nabitej playlist odstartuje to Taylor Swift, The Fate of Ophelia, právě teď na Fineu.

Miles Smith a Niall Horan, dvojka, která nám právě teď dohrála na Fajnu. Dáváte si Fine Drive a lidi, přiznejte se, kdo z vás si dal dneska šlofíka? Protože podle odborníků možná nejde o lenost, jak jsme si mysleli, ale o takovej, dá se říct, lifehack. Takzvaný power nap, neboli krátkej odpolední spánek, prý dokáže zlepšit soustředění, náladu i výkon. Má to ale háček, ideální je jen kolem 10 až 20 minut. Jakmile si dáte jen chvilinku, třeba jako já, na 2 hodinky, probudíte se v panice a nevíte, kolik je hodin a v jakém jste roce. Mně se zává skoro každý den. Hele, napište mi, jaký typ lidí jste vy, jestli si dáváte během dne šlofíka a jste tým 20 minut, anebo ty, co spí třeba až do druhého dne. Napište mi to na 724 634 634. Vždycky hot, vždycky fresh.

0: Alex Warren, Burning Down, track, který nám právě teď dohrál na fajnu. Pojďme se vrátit k tématu. Bavili jsme se o power napíku, neboli odpolednímu šlofíčku. To jsem se, jestli jste ten typ, který spí 20 minut, dá si takovou tu 20 minutovku, a nebo spíte několik hodin a probudíte se až druhý den. Káťa napsala 15 minut po obědě a jedu dál, bez toho bych nepřežila odpolední směnu. OK. Lucka napsala, že spánek přes den nedává, že je potom úplně rozbitá. Chápu, jsou jenom dva typy lidí, já bych třeba nezvládl bez nějakého toho odpoledního šlofíčku. A Marek napsal, já si lehnu na 20 minut a probudím se za 3 hodiny. Jo, tak to máme stejně, kámo. Fine Drive.
1: Fine. Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
2: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
1: Více na světrovnátek.cz.
3: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
4: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrossu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
1: V březnu se mu narodilo první dítě a v červenci přijede poprvé do Prahy. Americká popová star Charlie Puth. Fórum Karlín 28. července. Koncert tohodle léta přiváží Force.
5: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
6: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete, a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
7: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozují jídel.
8: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
9: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
10: Senkor. Vidíš to?
11: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
10: No a víš, co vidím já?
11: Co?
10: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
12: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
10: U nás si vybere úplně každý.
12: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
10: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
12: Nejlepší dárek je zážitek.
13: Firma na zážitky.
12: CZ.
14: Rozluč se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.

si fajn, v pátek 12. června před náma Katy Perry a pojďme si připomenout její skvělý track Last Friday Night. Ideální track pro dnešní večer. Ale já bych vám chtěl říct, že než byla Katy Perry světovou popovou hvězdou, tak vydala v 15 letech album s křesťanskou hudbou pod svým pravým jménem Katy Hudson. Album komerčně propadlo a prodalo se jen pár stovek kusů. To je neskutečný. Pak se frajerka přestěhovala do Los Angeles, několik let jí nevyšlo vůbec nic. Několikrát jí dokonce vyhodili z nahrávacích společností a v jednu chvíli byla blízko tomu, že se hudby úplně vzdá. Až potom přišel hit I Kissed a Girl a z neúspěšný začínající zpěvačky se stala jedna z největších popových hvězd planety. Pojďme si dát tenhle skvělý track Last Friday Night právě teď na Fajnu. Fajn Night.

0: Justin Bieber a Nicki Minaj, Beauty and the Beat, dáváte si fajn v pátek 12. června a mě by skválně zajímalo, co byl podle vás ten největší problém školy. Za mě to určitě byla matika a ranní vstávání. Ale podle nového průzkumu mají rodiče jasno, za jeden z největších problémů českých škol považují právě školní jídelny a obědy. Vadí jim malý výběr, kvalita jídel nebo to, že některé jídelníčky trochu uvízly v minulém století. A upřímně, já když si vzpomenu na některé školní obědy, tak chápu, proč jsem na ně vlastně nechodil a doma jsem dělal jakože jo, mami, byl to super oběd. Hele, mě by zajímalo, pojďme zavzpomínat. Napište mi, jaký byl váš nejhorší školní oběd. A naopak, co jste třeba v té školní jídelně měli rádi, protože já musím říct, že třeba jedno jídlo za rok se povedlo. Napište mi, jak to máte vy. 724-634-634. Fine Drive.
1: Fine. Za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
3: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků.

0: bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrosu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na ebl.cz/2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: V auto Jeremiášova před galerií Butovice. Více na autojeremiasova.cz.
9: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
10: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
11: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
12: Zábava vlny tobogány.
13: Co vás čeká?
12: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
13: Plno tobogánů a skluzovek.
12: Tak všichni rychle do plavek.
13: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
12: Relax, drinky, animace.
13: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
12: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
11: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90 a vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Víš, kolik teď ve

Pohodový páteční odpoledne na Fajnu, pojďme se vrátit k tématu. Bavili jsme se o školních obědech. Školní jídelny jsou totiž podle rodičů jeden z nejzásadnějších problémů na českých školách. Ptal jsem se, a aby jsme zaspomínali na to, jak vzpomínáte vy na školní jídelnu, Marek napsal, nesnášel jsem koprovku. Dodnes se mi vybaví ten pach a mám pochuti. Je pravda, že na koprovku jsem si nikdy nezvyknul, ani jinde mimo tu školní jídelnu. Týna napsala, buchtičky se šodo jsem absolutně milovala, kvůli tomu se vyplatilo přijít do školy. Je, tak to bych si dal hned.

0: páteční odpoledne na Fajnu, za Majkem je Jindra, který se s váma loučí. Díky, že jste si tu hodinku tady se mnou dali, díky za všechny zprávy, budu se na vás těšit zase v pondělí od 17 do 20, ale teď za Majkem musím vystřídat Soňu. Soňa má pro vás nabitou New Music Show, dejte si s ní tady dvě hodinky na Fajnu, já vám přeju krásný pátek a krásný víkend a těším se zase v pondělí, tak zdar!
1: Vždycky hot, vždycky fresh. Fajn.

0: CZ.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
3: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Čery.
2: A proč?
3: Mrknout se na auto.
2: A proč?
4: Protože v autosalonech Čery teď pořídíte rodinné SUV Čery již od 519 000 korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
5: Jednoduchost má sílu a michelinský šéfkuchař Gal Ben Moshe ji proměňuje v nezapomenutelný brunch. Parzival brunch pro skvělý víkend. Parzival Restaurant CZ.
6: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
7: Senkor.
8: Trénírkárna.cz.
9: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trénírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
8: Trénírkárna.cz.
10: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
11: Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajnradio.cz.
12: Fajn. Vždycky hot.
13: Vždycky fresh.
12: Fajn. Trénuj jako šampion. Evropský unikát Octagon Gym by Max Fitness se právě otevřel na pražském Smíchově.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90 a soličelo prosecco 3/4 litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
1: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
2: Senkor.
3: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady.
4: Zábava vlny tobogány.
5: Co vás čeká?
4: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
5: Plno tobogánů a skluzovek.
4: Tak všichni rychle do plavek.
5: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
4: Relax, drinky, animace.
5: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
4: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
3: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90 a vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Instagram,
9: YouTube,
8: TikTok,
9: co je zrovna teď in.
10: Fajn Radio.
8: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
10: Jsme fajn.

0: Toto je New Music Show so Soňou na Fajnu a my sa rovno poďme pozrieť na fresh novinky, ktoré rozhodne stoja za pozornosť. A prvá je rovno od Kelina a Nobodyho, volá sa Krejčí. A nie je to len tak ďalší track, ale toto je doslova hudobná podsta kapitánovi českej reprezentácie Ladislavovi Krejčímu. A tento track vznikol tesne pred štartom majstrovstiev sveta. A druhá novinka je od našej holky z Next Generation, od Bejry, a volá sa Chci bejt tvoje holka. Poďme na to, New Music Show.
1: Tak je to paráda, že jo, je to můj první zápas proti takovýmu klubu, to je, jsem si myslím každýho, a nádhera je, že jsme dokázali dubovat aspoň ten bod a hrál jsem mi super a říkám, splnil jsem mi se na všechno každému na krypě.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: To je krásná kuchyň.
4: A jak je praktická.
5: To bych chtěla domů.
6: JN Interiér. Český výrobce kuchyní a vestavěných skříní na míru.
7: www.jnointeriér.cz.
8: Využijte váš prostor.
9: Popeyes přichází s novinkou Lime and Jalapeno. Šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé jalapeños. Vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená jalapeños s dip and drip omáčkou. Užij si chuť Louisiany, která tě nakopne. Jdeš do toho? Lime and Jalapeno už čeká. Právě teď v Popeyes.
10: Co se tady děje?
11: Co se chystá?
12: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
13: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
12: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
14: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koli a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
15: Senkor.
16: My name is Somer.
17: What up, it's Kehlani.
18: Hey, it's Taylor Swift.
19: Back to the hits.
20: Right, babe.
21: Fine.
22: Vždycky hot.

0: Prodigy.
1: Boy Akon,
2: yeah.
0: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
3: 3, 2, 1.
4: Welcome to the show.
5: Jo, dáváme ti na ně lístky.
6: Fajn. Vždycky hot?
5: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
7: Thank you very much.
8: Are you ready, ready?
9: This is Bruno Mars.
10: I'm Lily Bean.
11: It's Sabrina Carpenter.
12: Best.
5: Music. Fajn.

0: co takhle více radosti a méně starostí? Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu a radost na cestách. S péčí o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní i díky prodloužené záruce a předplacenému servisu v ceně vozu. Akční modely Škoda Dynamic jednoduše pro vás.
1: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Potřebuješ boost do hry? Hernaudětka.cz ti pošle free spiny a bonus za registraci hned teď. Jackpoty jsou ready, tak na nic nečekej a ukáž, jak hraješ ty. Hernaudětka.cz je prostě sick.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
5: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
6: Senkor.
7: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
8: Instagram,
9: YouTube,
8: TikTok,
9: co je zrovna teď in.
8: Fine Radio. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
9: Jsme fajn?
8: Fajn. Vždycky hot.

je to paráda, jo, je to můj první zápas proti takovýmu klubu, to je, sen si myslím každýho a nádhera je, že jsme dokázali dubovat aspoň ten bod a hrál se mi super a říkám, spojil jsem se jenom před to každým lakem.

0: dobrý hudby.
1: To je jak drink bez ledu.
2: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky. Skvělej mood non-stop.
2: Fajn. Vždycky hot. Vždycky.

0: Vždycky hot, vždycky fresh. Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
1: K novému vozu Hyundai od Autocode získáte zimní pneumatiky nebo tažné zařízení zdarma. A k tomu další bonusy. Autocode.cz. Více než 30 let s vámi.
2: Existuje brunch. A pak existuje Parzival brunch. Michelinský šéfkuchař Galben Moshe povýšil snídaňové klasiky na nezapomenutelný zážitek. Každý víkend od 10:30 v hotelu Buket, Karolíny Světlé 27. Za ceny běžné v dobré kavárně. Váš víkend si zaslouží víc. Rezervujte na parzivalrestaurant.cz.

0: www.hazardhry.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: V auto Jeremiášova před galerií Butovice. Více na autojeremiasova.cz.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někde ten správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na párty, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.

0: Počkej, už máš řidičák?
1: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
0: Fakt?
1: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
2: Potřebuješ boost do hry? Hernaudetka.cz ti pošle free spiny a bonus za registraci hned teď. Jackpoty jsou ready, tak na nic nečekej a ukaž, jak hraješ ty. Hernaudetka.cz je prostě sick.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
4: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
5: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
6: Tak dobře poslouchejte.
5: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
7: House Running.
6: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
5: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
6: Budete viset 101 metrů nad zemí.
5: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
8: Maminko!
6: Prostě pořádnej adrenalin.
5: Tenhle zážitek najdete pouze na
9: Firma na zážitky
6: CZ.
10: Atención, señoras y señores!
11: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
10: Un, dos, tres!
11: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
10: La Tropical!
11: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
10: Aguarachar!

reality briefing.

0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
1: Potisk, trička, potisk, bela, CZ.
2: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
3: Zase lítáš v oblacích.
4: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
3: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
5: Tak honem, ať vám neuletí!
4: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
3: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
4: Více o akci na
6: firmanazážitky.cz.

0: Ale teď. Tiësto a Club Life.
1: Hi, I'm Tiësto and you listen to Club Life on Fine Radio.
0: Užij si Club. Fine. House Culture. Exkluzivní světové premiéry. Právě teď. Victor Telagio.
2: House Culture. Čau, já jsem Victor Telagio a ty právě posloucháš další díl mýho pořadu House Culture.

Tohle je můj pořad House Culture, já jsem Viktor Deládžio, moc vám děkuju, že jste poslouchali. Doufám, že vás tahle epizoda bavila. Těším se na vás příští týden ve stejný čas na stejném místě. A kdo by chtěl slyšet nějaký z tracků, který jsem hrál, tak určitě mrkněte na můj Spotify Viktor Deládžio nebo na Instagramu Viktor Deládžio. Průběžně tam šeruju novou hudbu, tak si to nenechte ujít. Slyšíme se příští týden. Čau.

0: Hej, už máš řidičák?
1: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
0: Fakt?
1: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.

0: DJs.
1: That's right.
0: Let's go!
1: This is Spinning Sessions.